0: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz
2: Hit Radio. Hit Radio.

you tear it apart. No, I

0: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio City.

Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna. Mňam.

0: Nejdůležitější zprávy z Prahy a středních Čech? S námi ti nic neuteče. Zprávy od nás, pro nás. Pražské Hit Radio City. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: Hey Martinez, you ready girl?
3: Come on, let's do this game.

0: zlepši si náladu.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

0: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Státní volební komise dnes projedná výsledky víkendových komunálních a senátních voleb. Do Senátu bylo už v prvním kole zvoleno 5 kandidátů. O zbývajících 22 křeslech rozhodne druhé kolo na konci týdne. V komunálních volbách uspěli hlavně nezávislí kandidáti, ze stran získala nejvíc zastupitelů KDU-ČSL. Premiér Andrej Babiš bude dnes s odborníky znovu jednat o extrémním suchu v Česku. Národní koalice pro boj se suchem se sejde letos podruhé. Řešit bude aktuální stav vodních toků i další opatření proti nedostatku vody. Kvůli dlouhodobému suchu totiž průtoky některých českých řek klesly až na historická minima. Fotbalisté Sparty včera porazili v domácím ligovém utkání Pardubice 2-0. O góly se postarali John Mercado a Jaroslav Zelený. Pražané vyhráli po třetí za sebou a v tabulce se posunuli na třetí místo. Kvůli zranění jim ale může až 2 měsíce chybět kapitán Adam Karabec. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Dneska začíná třetí a finální etapa rozsáhlé rekonstrukce Kbelské ulice. Týká se mimourovňové křižovatky s dálnicí D8. Práce jsou rozděleny do dvou částí. Během první bude do 23. října uzavřená sjezdová rampa do Veselské ulice a provoz ve Kbelské má být v tomto úseku sveden do jednoho pruhu. V době uzavření rampy do Veselské budou vyznačeny objízdné trasy. A počasí dneska by v naší metropoli mělo být polojasno až oblačno a večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty mezi 12 a 14 stupni. Z Prahy Dominik Šmaus.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv.

0: snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. No to je dost, už tady nemusím každý ráno měnit ten otvírák.
2: Dobré ráno.
1: Nazdar, Davide.
3: Nazdar. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak samozřejmě tak, takhle, musíme přivítat posluchače. Dobré ráno vám všem, do nás ladíte, ale hlavně vítáme tebe, Davide. David je zpátky po měsíci, ty jsi černej čověče, teplíčko bylo.
2: Bylo teplíčko a kdyby nikdo nevěděl, co to znamená jetlag, tak vám můžu říct, co jsem dělal dneska od půl jedný od rána.
3: Já musím říct, že mám slzy od smíchu a ještě jsme nezačali, jo, takže těším se na dnešek velice.
1: No tak to probereme za chvíli, tu tvoji cestu, teď Linkin Park, in the end. Hit Radio

0: Pět minut po šesté ladíte pondělní Hitrádio, tohle je snídaně šampionů, my máme velkou radost. My máme velkou radost, Michal, Jasmin a David je tady konečně po měsíci.
1: Děláte, jak kdybych tady nebyl měsíc, ty.
0: No, ty jsi říkal, že máš jetlag, prosím tě, ty jsi byl v Japonsku a na Havaji na svatební cestě. A ta Havaj byla na konci a tam je posun 12 hodin.
1: Je to tak.
0: Takže to znamená, že teďka, když je 6 hodin ráno, takže na Havaji je 6 hodin večer.
1: Takže no, tady začínám zdívat, dal bych si pivo. A za chvíli si půjdu lehnout, no.
0: No tak jak se směl?
1: No, bylo to úžasný, to se nedá takhle zkratkovitě ve vstupu, já vám budu vyprávět celý dopoledne samozřejmě. Ale ke konci, máte někdy takový ten pocit, když se vracíte z dlouhý dovolený, že už se těšíte jako, až nastoupíte zpátky do toho režimu, až začnete vstát.
0: Tak to jsem vůbec neměl. Divný.
2: No každopádně máme radost, že jsi zpátky a řekli jsme si, že tohle radostný téma si přeneseme dneska i do minuty šampionů, která nás za chvíli čeká.
0: A my musíme říct, kolikrát jsme si napsali, nepsali.
1: No já jsem vám psal, ale v té skupině vůbec nikdo neodpovídá. No
2: počkej, ale my jsme na tebe mysleli, my jsme plakali a chtěli jsme ti napsat, ale nechtěli jsme tě rušit. A pak se vždycky David ozval, že tak bývalí kamarádi, aha.
0: No spíš jsme mu nechtěli napsat, no. Jako chci si psát s někým, kdo je prostě, když je tady v České republice podzim, jo, jestli chravo prostě tma, chceš psát někomu, jak se má, aby ti poslal třeba fotku, nedej bože. rozhodně nechceš. No ale jsme rádi, že jsi tady. A nás taky bavilo, že se snažil tu komunikaci navázat, protože my máme společnou skupinu, jo, my tři. A David vytvořil třeba čtyři další a vždycky to pomenoval na WhatsAppu jako bývalí kamarádi.
2: Bývalá snídaně, že my?
1: Zdraví kolegové.
0: No tak tě vítáme, jsme rádi, že jsi tady a že jsi to přežil. Jo, a vypadáš teda strašně kvůli tomu jetlagu, ale jsi krásně opálený. Opravdu to je barvička.
2: Tak před náma minuta šampionů, chceme dneska tři věci. Jak se jmenujete, odkud jste a z čeho máte dneska radost vy?
0: To nám pošlete na 777 937 777, z čeho máte dneska radost nebo na co se těšíte eventuálně. Pojďme na další hity. Taylor Swift, Opelite, 6 hodin 8 minut, hezké ráno.

0: Swift, Opelite, 6 hodin, 12 minut skoro posloucháte Hit Radio snídaní šampionů, David se nám vrátil ze svatební cesty, tak z toho máme radost my tady, po měsíci jsme kompletní trojka, David je plný zážitků, spousta historek, vypráví nám to, my jsme se na tebe těšili, máme z tebe opravdu radost, že jsi zpátky, ale už nám neříkej, jak dobře jste se měli, nezapomínej, že jsi v Čechách.
1: Konnichiwa.
0: Konnichiwa. No ptali jsme se vás, z čeho máte radost vy, respektive na co se třeba dneska těšíte, a o tom je minuta šampionů, která startuje teď.
2: Tomáš Plzeň řídí tramvaj a má radost, že slyší zpátky Davida a přeje mu brzký návrat do spacího režimu.
0: Vidíš, někdo tě má rád? Ivča Praha těší se, až pojede z práce domů.
2: Evča Frýdek Místek má radost z dnešního dne.
0: Kača Osoblažsko těší se na konec šichty.
2: Patrik Hradec má radost, že je pondělí a může být v práci, ironicky.
0: Hanka Liberec, dobré ráno, jedu hlídat vnoučka, velká láska.
2: Verča z Kolína dneska má narozky a manželí poprvé po 5 letech udělal snídaní. Všechno nejlepší a dobrou chuť.
0: David Most má radost z ranní kávy.
2: Terka Liberec má radost, že jde do kina.
0: Lucka Hranice má radost z toho, že je v práci, ne kecám, čekají wellness s babama, takže super týden.
2: Nikča Plzeň, podařilo se jí vstát před budíkem.
0: Petra Hostisová má radost u dvoudenního volna, které začíná právě teď. Davide, která zpráva se ti líbila z těch všech zpráv?
1: Tak asi ta poslední. Někomu začíná dneska volno, v pondělí, to je bomba.
0: Já jsem myslel ta první, že Tomáš z Plzně má radost, že tě rád slyší, ale dobře, no.
1: Tak, tak. To taky. Všechno to byly, já jsem byl v šoku, kolik pozitivních zpráv přijde takhle v pondělí ráno.
0: To jo,
2: to jo, tak
0: hele, říct pondělí a hezký, to je jenom Simon.
1: To nejde. Tak,

0: Calvin Harris, John Newman. Tohle jsou hity Night Radio, 6 hodin, 19 minut. Dobré ránko. Dámy a pánové, volby máme za sebou. My bychom chtěli vlastně taky vzdát hold jedné skupině lidí, na kterou se trochu zapomíná, a to jsou volební komise. Takže pokud jste byli ve volební komisi, tak vám gratulujeme, že jste to tam vydrželi a že jste to pak takhle hezky sčotli.
1: Někdo z volební komise, nějaký člen se mi musel určitě smát, protože já to mám pokaždý, když jdu volit, tak tam vidíte ty písmenka, ty abecedy podle těch jmen, kam si máte jako stoupnout, komu přinesete tu občanku, kdo vám dá ty obálky, a já se vždycky zarazím v ten moment a počítám, jak jouda tu abecedu, kde teda, kam patří to moje příjmení, jo, za kým mám jít podle té abecedy.
0: A je tam taky máte vždycky takovou zvláštní nervozitu za tou plentou, protože tam jsou vidět ty nohy, že jo? No a teďka tam jako, jenom tam koukají ty nohy a teďka si říkáš, že tam je někdo díl, jako co tam ten člověk dělá, co to tam jako čte až teprve na tom místě, ty papíry.
1: Tak letos bych chápala, kdyby tam byl někdo takhle dlouho, protože to byla opravdu jedna obrovitánská, jako jeden obrovitánský cár papíru, takže to trvalo dlouho.
0: Nicméně velká účast, takže vy, kdo jste byli volit, tak snad vám ten váš tip, snad vám ten váš hlas vyšel a váš kandidát vyhrál. Nicméně my si za malou chvíli zvolíme toto. Dan Barta, kroužkujeme.
1: Křížkujeme, tady no, křížkujeme.
0: No dobře,
2: to jsi zase letá kupený.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Hit Radio.

0: turn to dust all that I adore.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hit Radio City.

0: Alex Warren. Krásné pondělní ráno z Itrádia. S vámi Michal, jsme na David. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Dnes se dozvíme posledního letošního laureáta Nobelovy ceny. Švédská královská akademie věd oznámí, kdo získá prestižní ocenění za ekonomii. Uzavře tak týden, během kterého byly vyhlášeni také vítězové v medicíně, fyzice, chemii, literatuře a míru. Známé osobnosti v komunálních volbách na severu Čech příliš neuspěly. Do zastupitelstva v Chomutově se nedostal herec Zdeněk Godla ze seriálu Most ani hokejový trenér Vladimír Hružička. Naopak v Litvínově uspěl bývalý hokejista Jiří Šlégr. Být přehnaným optimistou nemusí být o nic lepší, než být pesimistou. Podle psychologů je nejvýhodnější pozitivní přístup spojený s realistickým pohledem na svět. Dobrou zprávou je, že náš způsob myšlení není neměnný a můžeme ho postupně ovlivňovat.
0: Co byste schválně o sobě řekli, vy, kdo nás posloucháte a vy tady ve studiu? Co jste? Pesimista nebo optimista?
3: Přemýšlím právě, jak my tady máme rozdělený ty role.
2: No, záleží hodně, kdy se ptáš. Tak třeba v pondělí ráno jsem pesimistou.
0: Já taky, mám to podobně.
2: Optimista.
0: A pátek optimisti. Mě to připomnělo vtip, jo. Že pesimista vidí v tunelu tmu, optimista vidí světlo na konci tunelu, realista vidí světla vlaku a strojůvůdce vidí tři debily na koleji. Takže tak. Jennifer Page, Crush, 6.32. Hezké ráno z Itrádia.

0: Million Good Reasons. Tohle je pondělní Hit Radio 6.38. Přejeme vám hezké ráno. S vámi Michal, Jasmin a David. A Jasmin, to by se vrátil Kuba z té poutě dlouhý. Já jsem viděl na Instagramu, jak jsi ho vítala na letišti. Myslím si, že tam to storíčko ještě máš. Jak to říct, rádo strapňuješ takhle veřejně, protože vy, kdo jste to neviděl, můžete mrknout. Jasmin official tam si. A ty jsi ho vítala s nafukovacím slonem. Proč?
1: Takhle, já vám
2: moment,
1: chci říct,
2: kde byl ještě na začátek?
1: Ano, to chci říct, vracel se z Kamína, šel takovou tu pouť svatojakubskou. Z Portugalska vycházel z Porta a šel do Španělska a měl v plánu 270 km, nakonec to bylo 350.
0: A rozchodil se to tady, abyste se nějak porafali a pak to šlo rozchodit,
1: jo, jasně,
0: teda, jo?
1: No,
2: ne. No, tak ne. To bývá jakoby důvod, proč lidi vyrazí na takovou
0: cestu. No, proto šel místo 270 350. To je jako, chlapi, vy kdo jako rádi řídíte a třeba se doma nějak poštěkáte a jedete někam autem a pak se máte vrátit, no tak to samozřejmě nevezmete po té dálnici, ale vezmete to moklikou.
2: A při současných cenách benzínu chápu, že vyrazil pěšky do Santiago.
1: Ne, tak musím říct, že je zpátky a je nadšen, jo, i ze mě je nadšen, nicméně teda po dvou týdnech je doma. A já jsem si říkala, že ho nemůžu přivítat normálně, protože nikdy ho nevítám normálně. Já si vždycky připravím nějaký balónek trapnej, když si to bývaly fakt hezky připravený cedule, takový romantický, ale...
0: Co bylo na výběr teďka?
1: No, teďka jsem si řekla, že budu pokračovat v dělání ostudy a buď byla tlapková patrola, nebo nějaký lenochod, kapibara, taková mrzutá kočka a nakonec vítězil teda růžovej slon, jo. A já jsem tam s tím přišla.
0: Takže jako ten e-shop, jo.
1: Ne, čekal ho jenom tenhle ten balónek.
2: Šel tam v latexu.
0: Takže chápeme, že vyhrál růžový slon.
1: No a bylo mu trapně, on vůbec nemluvil, já mu pak říkám v autě, ty jsi vůbec nemluvil, Kubí, a on teď ví, že mě to vždycky úplně paralyzuje a teďka všichni na něj koukají na tom letišti a smějou se a já to miluju, já se v tom fakt vyžívám a on mi zase dělá ostudy jako jinde, jo, takže v tom jsme si kvit.
0: Kone tě myslím, že jsi styděl, no přesně, když tam byla v latexu a on šel v poutek. Dualipa za chvíli na Hit Radio, taky aktuální doprava, hezký ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na Praze Západ v Dobřichovicích. V Pražské ulici u křižovatky s Fignerovou je provoz veden kyvadlově kvůli pracím na silnici. No a v Praze v Kbelské ulici před nájezdem na Cínoveckou směrem na Ústí nad Labem se vytvořila kolona kvůli omezení od sjezdu z Novopatské.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Dobré ránko, šampioni, 6.52, dáme ano, David.
1: Představte si, že se jednoho dne zbudíte a řeknete si, že si dáte takovou pauzu od lidí, jo? Akorát tou pauzou myslíte 12 let, tak přesně to udělal japonský mnich, který se rozhodl opravdu na 12 let izolovat se naprosto od okolního světa, žádný zprávy, žádný sociální sítě, prostě vůbec nic, žádný lidi. A mně to vlastně přijde jako celkem fajn dovolená, akorát si říkám, co pak, až bude ten rok 2038 za těch 12 let, jak se ten svět jako změní a co on si o tom všem bude myslet, jak v šoku bude a mimo.
2: To je zajímavá úvaha.
0: Co se stane za 12 let? To bude rok 2038. Tak kde budete za 12 let vy? Kdo jste u rádia? Kde si myslíte, že budete? Kde budeme my? My budeme na Blaníku.
1: Na Blaníku asi. No tak 12 let je dlouhá doba. Tady můžou lítat auta, že jo? On se teďka zavře. A za 12 let vyjde a všechno může být jinak.
0: No tak teďka už ty vaše Tesly, že elektrický, už můžou jezdit vlastně tady sami. Sami už to zkoušela?
1: Včera, když jsem vyzvedla Kubu, tak to tam chtěl zapnout, už nám tam vyjelo upozornění, ale my si ještě musíme k tomu doplatit nějakou věc.
0: Počkej, takže to zatím si musíš dokoupit ještě.
1: Ale asi 12 stovek, jako.
0: Přesně.
1: Nebo to má musíš měsíční. Dokoupit,
0: imaginárního řidiče. Řidiče, kterýho svět ještě neviděl. Kolik za to chtějí? Hodně.
1: 1200 měsíčně, nebo líčo, něco takový, jako já to nepotřebuju.
2: Musíš platit toho řidiče, jako.
1: No.
0: Hele, když se domluvíme, tak vás budu za 500 měsíčně vozit těm vašim autem. Pharrell Williams, Happy, na Hit Radio, do 7, pak přidá David další zprávy. Hezký ránko.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Školy a další vzdělávací instituce se staly nejčastějším cílem kybernetických útoků na světě. V srpnu čelila jedna vzdělávací organizace v průměru více než 5000 útoků týdně. Oproti loňsku jde o nárůst o zhruba třetinu, útoku přibývá také v Česku. Letošní září bylo celosvětově druhé nejteplejší v historii měření. Vyplývá to z nových údajů Evropské klimatické služby Copernicus. V Evropě šlo o třetí nejteplejší září, západní část kontinentu dokonce vyrovnala rekord z roku 2023. Mimořádně vysoké teploty tak pokračovaly i po rekordně teplém létě. V Česku začíná být nedostatek ubytování pro vysokoškolské studenty. Na 100 studentů totiž připadá jen 21 míst na kolejích. Soukromí investoři proto plánují výstavbu dalších zhruba 4000 lůžek. Za soukromé ubytování si ale studenti výrazně připlatí. V Praze stojí v průměru téměř 14 000 korun měsíčně, tedy více než dvojnásobek běžné koleje. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Fakultní nemocnice Bolovka a pražská záchranka spustili nový projekt. V rámci něj lékaři záchranné služby pracují i na urgentním příjmu nemocnice a naopak lékaři nemocnice slouží u záchranářů a vyráží do terénu. Jedním z cílů projektu je lépe propojit přednemocniční a nemocniční péči v urgentní medicíně. A teď ještě předpověď počasí. Nejvyšší teploty se dnes mají pohybovat mezi 12 a 14 stupni. Obloha by měla být polojasná až oblačná a večer se má vyjasňovat. Přidá se slabý, přechodně mírný vítr. Z Prahy Dominik Šmaus.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
6: Krásný ránko.
7: Krásný ráno a už i s Davidem. Je.
6: Čau, Dave.
8: Dobré ráno.
6: Vítáme tě zpátky. Já mám historku, lidi.
7: Jakou zase?
6: Já měl o víkendu premiéru. Já jsem se zasek.
7: Kde?
6: Ve výtahu.
7: Yeah.
6: To vám musím vyprávět. Sam Feld, Jonas Blue a hnedka...

0: Samfeld a Jonas Blue, dáváte si pondělní Hit Radio 5 minut po 7. Hezké ránko. Já mám za sebou traumatický zážitek.
1: Povídej.
0: Mně se stalo něco, co se mi nikdy v životě nestalo, a to, že jsem se zaseknul ve výtahu. Prosím pěkně, ale nebylo to jen takhle ke zaseknutí. Já jsem si v pátek odpoledne objednal jídlo domů, pípne mi notifikace, že kurýr přijíždí. Tak beru pantofle, lezu do výtahu, jedu od nás z trojky dolů a najednou tři rány, ale hrozný rány, jo. A potom jsem se asi o půl metru propadnul, rána jak zděla a výtah stál. A volá kurýr, ne? Si přijdu pro jídlo a říkám, prosím vás, já jsem se trošku zasek a on, cože jste se? Já říkám, já jsem ve výtahu a začal se hrozně smát, říkám, bude přítelkyně. Tak volám domů a vlastně jsem ani nemusel, protože vylezli všichni sousedi a teďka slyším, jak tam někde jako někdo mluví a já jsem nevěděl samozřejmě, kde jsem se zaseknul, jo, tak se mi povedlo, jak těch výtazích dneska jsou dvojitý dveře, jo, tak já jsem ty vnitřní nějak otevřel, teďka to otevřelo přede mnou stěna a teďka vidím, že tam je vlastně pode mnou třeba tak 40 cm škvíra a jsou tam dveře ty venkovní už. Mm-hmm. Tak jsem je zkusil vyháknout a teďka už tam byli sousedi a koukali na mě, koukali jsme na sebe tou škvírou a já říkám, tak já si vyskočím. A teďka jsem si vzpomněl na ty videa, prostě co tak jako známe z internetu, co když se ten výtah rozjede, jo. Takže jsem teda nakonec vyskočil, no dobrý, hele, tak přijel opravář a já říkám, dobrý den, to jsem já z toho výtahu, protože já jsem si zavolal pomoc zevnitř a on, ale teď vy jste, říkám, ne, já jsem tady, já jsem vylez a on, tak to nebylo úplně chytrý, já říkám, já vím, ale co bych tam dělal, než byste přijel.
2: Navíc to jídlo stydnulo, že jo.
0: A já, no počkej, já tam přišel s těma bramborama z bageterie, ne, jako s tou tatarkou, za ním. Ale si myslím, že dělám prču na jezdě. No takže jsem byl prostě venku, on to nějak opravil. No a čověče, hele, v sobotu jsem pryč a píše mi moje. Hele, zase to prostě spadlo a se sousedem.
1: Počkej, a jak ses cítil? Protože já bych umřela na místě, já jsem celkem klaustrofobik, takže takovýhle situace si hodně nepřeju zažít.
0: No já nevím, tak jako lek jsem se, jak to začalo bouchat a pak se to nějak jako spadlo, pak to se zaseklo, tak já jsem se ani nestihl jako leknout vlastně.
2: Všechno dobře dopadlo.
0: Takhle, je dobře, že to nedopadlo. A co vy, stalo se vám někdy něco takového, že jste se šprajzli ve výtahu?
2: Tak v první řadě bych nechodil z třetího patra, bych šel pěšky, nejel bych výtahem. Tím bych začal.
1: No, Míšo, to je pravda celkem.
0: To chodíme teďka. Jo, my teda to třetí patro je v tom nejvyšším patře, kde bydlíme. A člověče, když jsem se vrátil v sobotu z akce, tak já jsem v neděli samozřejmě musel stěhovat věci z auta z garáže, protože tam nechci nechávat. A člověče, jako pronese se to.
2: Hezky po svých.
1: A mně se tohle to nestalo, ale jednou nám hlídal, když jsme byli na dovolený rodinný kamarád našeho pejska a ten nám pak volal, že teda pes, když přišel zvenku, tak nadšený utíkal do výtahu, ten byl otevřený, no a spadnul do šachty. Tam nic nebylo dole a propadl se právě dolů. Naštěstí to bylo v přízemí, nezlomil si pacičky, nic se nestalo, ale už jsme mu ho nenechali potom na hlídání.
0: Tak to se mi dopadlo dobře ještě docela.
1: Dopadlo dobře.
0: Tak hlejte vidět, jestli jste se někdy takhle šprajsle ve výtahu a jak vypadala vaše záchrana akce. 777 937 777, když nám to nahrajete na WhatsApp, budeme moc rádi, nebo nám to sem pošlete klasické SMS-kou. My k vám posíláme další hity. Jay-Z, Mr. Hudson na Hit Radio, Young Forever. Hezké ráno.

0: Sunrise Avenue, Hollywood Hills. 7 hodin, 15 minut, posloucháte pondělní Hit Radio Snídení šampionů. Bavil jsem se tady o své historice, že jsem se v pátek zasekl ve výtahu a nějakým záhadným způsobem se mi dostalo samovolně dostat se ven.
1: My jsme se tady o tom pak povídali dál, já jsem říkala nějakou historku s naším pejskem a očividně nás teďka ladí můj táta, který mi napsal, že si vzpomněl ještě na jednu historku s naším psem a já vám to musím říct, byť je to teda strašný. My jsme měli jednu dobu dva psy, měli jsme takového zachráněného oříška, co jsme našli venku, a pak jsme měli labradora. No a táta šel venčit toho oříška, ťapku, a měli na flexi vodítku, jo, takový to natahovací vodítko. A když byl táta vystoupený mimo výtah, tak ona ještě byla ve výtahu a někdo si ten výtah zavolal. S tím, že ona stále byla na tom flexi vodítku. Takže ona odjela někam do nějakých výšin a já jsem vůbec nevěděla, že se tohle děje. Byla jsem doma, byla jsem malá a najednou táta přiběh do kuchyně. Byl úplně celý bílej, úplně v šoku. Neřek mi, co se děje, ale že potřebuje nůž. A teďka si představte, že jste to malý dítě a přiběhne vám tam takhle táta bílej a že chce nůž a odletí rychle zase pryč. No, tak teďka už vím, že šel teda o patro nebo dvě výš, už nevím, a čekal, že se otevře ten výtah a tam pejsek bude jakoby kaput, ale ne, přežila to, jen tam měla hlavičku úplně dole, natažená na tom flexivodítku, táta to přeříz a všechno v pořádku, ale jsem si jistá, že kdyby to tehdy dopadlo špatně, tak mi řekne, že se pejsek zatoulal, že mi jako nepřizná pravdu.
2: Kdyby to vodítko nebylo flexi,
3: no, jasně.
1: Tak už ťapka neťapkuje.
0: Co to bylo za, za značku, teda kvalitní vodítko. Taky jste napsali spoustu zpráv, tady jsme se vás, když se vám něco takového stalo, třeba jako dítě jsem se zasekla ve výtahu s mámou a segrou, museli nás vyprostit hasiči, od té doby volím raději schody a z výtahu mám neskutečnou fobii a to už to je 25 let. Ani po té době tomu nevěřím a když musím do něj jít, třepu se jak ratlik. Hezké ráno.
1: Dobré ránko, před 27 lety jsem se zasekla ve výtahu. Měla jsem roční dítě v kočárku a vedle sebe 4letého chlapce. Výtahy nebyly ještě tak moderní, jako jsou dnes, a po dlouhém volání z výtahu o pomoc se k nám za hodinu dostal pan opravář, ale co následovalo, jo? Můj starší syn potřeboval čůrat. Nic jiného mu nezbylo, než si načůrat asi do overalu a světlo ve výtahu nesvítilo.

0: Jelikož jsem v tu dobu byla kuřák, svítili jsme si mým zapalovačem. Od té doby chodíme pěšky. Nejhorší na tom bylo, že v tu dobu nikdo nebyl doma, i když jsem křičela ze všech sil, píše Eliška.
1: Také píše Honza, jednou jsem zůstal zaseknutý v malém výtahu, byli jsme ožralí jak dogy, bylo nás tam asi 6, jsem totální klaustrofobik a začal jsem šedivět. Naštěstí jsme se dostali z výtahu rychle, dnes patřím k těm, kdo vytahují lidi z výtahu a tak si říkám, co jsem to byl za blbce, že jsme tam tehdy v 6 lidech lezli. Honzo, tak jak to vypadá dneska? Ještě takhle jezdíte výtahem?
2: No tak to už určitě ne.
0: Dobré ráno.
2: Já vás zdravím do studia.
1: Dobré ráno.
2: Protože výtahy jsou pro mě hrůza, jo, takže když tam občas musím, tak radši do nich nalezu.
1: No a ty jsi psal, že teďka už teda spíš ty lidi z těch výtahů taháš, tak máš nějakou historiku třeba, když si vzpomeneš, když tě někdo volal o pomoc právě, aby se vytáhnul z toho výtahu?
2: No tak oni ty historiky moc veselý nejsou, to hlavně vždycky, než se nás seženou, když se tam dostaneme, když ten výtah otevřeme, ale vždycky, když tam ty dveře otevřeme, tak mě řeknou, je, to jsem rád, že vás vidíme. No já jim většinou říkám, no já moc ne, já jsem musel stávat.
0: A ty říkáš se ženou, takže vy takhle podnikáte spolu se ženou, vytahujete lidi.
2: Ne, nás se ženou.
0: Jo, takhle.
1: No já jsem se právě tady na to ptal toho pána, co měl vytáhnout z toho výtahu, ze kterého já jsem teda vylez a říkám, co vám tak jako lidi říkají, že vás asi rádi vidí, co? A on, no, tak jako to jasně, ale pak se taky stává často, že ty lidi říkají, no kde jste, ježiš, já tady na vás čekám, to se ti taky děje, Honzo.
2: Ne, naštěstí ne. Většinou má radost, že jsme tam rychle.
1: Tak to je fajn. Tak děkujeme, Honzo, za lidi jako si ty a přejeme hezký pondělí. Čau.
3: Ještě nebudeme zdržovat, ty náš.
2: Ahoj. Mějte se.
0: Ahoj. Musím se
1: nadechnout. Děkujeme za všechny vaše zprávy. A až pojedete výtahem, vzpomeňte si, že se vám něco takového může stát. Parna a Miraj, vzpomeneš si 7 hodin 19 minut. Krásné ránko.

0: Tohle jsou hity Night Radio, Eva Farná a Mirai. Vzpomeneš si 7.23? Za malou chvíli, asi za nějakých 10-15 minut, je tady rychlá pětka. Celý tento týden budete soutěžit o poukaz na 5000 korun do čokoládovny. Mwah, to budou dobrutky. Tak na to rozhodně počkejte. Do té doby je další muzika Ellie Goulding, Tayo Cruz a taky aktuální doprava. Hezký ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz

0: bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem na Pražském okruhu směrem k D1 se kvůli dopravnímu omezení vytvořila kolona od sjezdu na Jinočany po odbočku na Ořech. No a v Praze v ulici k Barandovu před nájezdem na Pražský okruh bourala 3 osobní auta, počítejte se zdržením v koloně.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz Hit Radio City.

0: Minuta po půl osmé, tohle je Ellie Goulding, Love Me Like You Do, a tohle je pondělní Hit Radio snídení šampionů, ta je po měsíci kompletní, Michal Jasmin a náš zprávař David je zpátky, vítej.
1: Děkuji.
0: A pojď na ranní update. Ranní update. Časté používání umělé inteligence může mít negativní dopad na naše myšlení. Podle nové studie sice AI zvyšuje produktivitu, zároveň ale může oslabovat pozornost a schopnost samostatně se rozhodovat. Jaké je tajemství dlouhého a šťastného manželství? Odpovídali páry, které jsou spolu i více než 60 let. Podle nich je základem vzájemný respekt, komunikace a ochota dělat kompromisy. Důležité je také řešit hádky včas, nezapomínat na oběti a nevzdávat vztah při prvních problémech. Kapela Kabát musí kvůli nemoci členů přesunout 7 koncertů. 3 muzikanti mají zdravotní potíže a zpěvákovi Josefu Vojtkovi lékař dokonce zakázal zpívat. Skupina proto odložila 2 koncerty v Brně a 5 na Slovensku.
2: Je zrovna tam?
0: To nebude náhoda. Nebo to bude náhoda? Pojďme soutěžit, za chvíli rychlá pětka, kde tento týden máte možnost vyhrát voucher v hodnotě 5000 korun do čokoládovny Janek, což je opravdu poctivá česká čokoláda.
2: A protože se blíží Halloween, tak tam najdete i čokoládový dýně, strašidelný lyžátka anebo dýňový pralinky.
0: Tak pokud byste chtěli soutěžit a tuhle dobrotu vyhrát, napište nám chci soutěžit na 777-937-777. Jednoho vybereme, voláme zpátky a teď se pojďme všichni užít naprosto vynikající Coldplay. Tohle je Paradise v 7:33.

0: Tohle jsou Coldplay, Paradise na Hitradio 736. Takový Paradise budete mít vy v puse. Ráj v puse, nebo nebe v hubě, takzvaně, jak se říká. Protože celý tento týden hrajete o poukaz na 5000 korun do čokoládovny Janek. Rychlá pětka. Tam totiž najdete poctivou českou čokoládu, halloweenský dobroty, ale už i třeba čokoládový Mikuláše nebo čertovský adventní kalendář, který vznikl ve spolupráci s Lucí Výbornou. A s námi ve vysílání už je Eva. Evo, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Krásný ráno.
0: Taky Anna, hezké ráno.
3: Dobrý den.
2: Ahoj.
0: Dobrý den a taky Téa, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Ahoj.
0: Bude to dámská jízda. Vy jste napsali zprávu, chci soutěžit, jsme doma tři ženy, takže by to muž uvítal. Takže když vyhrajete, necháte si to pro sebe ženy, anebo podarujete tačku?
3: No já myslím, že si to necháme my.
2: To je správný.
3: Taký muž.
0: Tak pojďme na to.
4: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Holky, vyjmenujte jakýkoliv 3 kousky zeleniny.
3: Rajče, paprika, okurka.
4: Mm-hmm. Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje hlavní město Slovenska?
3: Bratislava.
4: Mm-hmm. Otázka třetí.
0: Bratislava.
4: 3 vteřiny na odpověď.
2: Kolik je polovina z 90?
3: 35.
0: Ano.
4: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Holky, budete vědět, které zvíře je králem zvířat?
3: Lev.
0: Ano.
2: A poslední otázka, schválně, jestli jste dávali pozor. V jaký hodnotě je poukaz, o který teďka soutěžíte?
3: 5000.
2: No jo.
0: Holky, budete mít sladký život.
2: Gratulujem.
0: Poukaz na 5000 korun do čokoládovny Janek, je to vaše.
3: Wow. To je super pondělí, krásný celý týden.
2: To je fakt.
0: Tak jsme rádi, že jsme vám udělali radost, byli jste skvělí, tak holky, zvládněte to ve škole a Evi, ty to zvládni v práci.
3: Díky.
2: Ahoj. Ahoj. Hezky.
0: Hezký ahoj. Ráno, ahoj.
4: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
5: Mlsání pro maminku, čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy, čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny, čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
4: Hit Radio City.

0: Za malou chvíli 7:45, tohle je Lady Gaga na Hit Rádiu, hezké ráno. A jaká bude letos zima? Máme se zeptat krtka anebo tlustýho zajíce, protože lidoví pranostiky tvrdí, že zvířata nám dokážou předpovědět, jaká přijde zima, takže už je to zase tady, to věštění z křišťálový koule, jaká bude zima, jestli bude na blátě, nebo jestli bude mrazivá.
1: A co je jako krtek, co zajíc, nebo jak to máme brát?
0: No, podle starých pranostik tady se píše, že tuhou zimu předpovídají třeba tlusté pavučiny, husté pavučiny, vysoká mraveniště, hodně krtinců, anebo právě dobře vykrmení zajíci. Tak Davide, kdybys měl podle vzhledu zajíce určit letošní zimu, jak bys postupoval? Co si myslíš o letošní zimě?
2: Teď už vím, podívám se, jestli je tlustej nebo ne, a potom odhadnu.
0: Tak kdyby ses podíval...
1: Na tohle zajíčka před náma.
0: Jak tuhá bude zima?
2: No, oblíkněte se pořádně, no.
1: Ty už máš zimní zásoby teďka, Míšo, že
2: večer. Zase nabral, jak jsem tady nebyl.
0: Já jsem začal, fakt? Počkej, ale zase David má srovnání, jako měsíc jsme se neviděli.
2: Ne, vypadáš furt stejně.
0: Ale zima bude tuhá.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz Hit Radio.

0: přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék do Plancet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem od Rozvadova. Počítejte s přerušovanou kolonou v úseku od 7. kilometru po odbočku na Pražský okruh. No a na Praze východ v Sulicích ve Štiřínské ulici blokuje provoz nehoda. Dejte tam pozor. Rozhodně to tam moc nehoňte.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Leny, Hit Radio 754.
1: V současné době je celkem velkým hitem a boomem reality show Zrádci. Tak jestli vás baví Zrádci, tak se můžete těšit ještě na něco dalšího, protože do Česka míří, i když se ještě neví, kdy přesně, nová reality show Most Wanted. A je to v podstatě hra na policajty a zloděje, akorát pro dospělí. Představte si, že vezmete několik fakt známých celebrit, oblíknete je do oranžových vězeňských kombinéz, seberete jim telefony, peníze, všechno a pošlete je někam na útěk, jo. A v patách jim jsou lovci, který každý 20 minut dostanou nějaký informace o jejich poloze a snaží se je vlastně dopadnout, jo.
2: A to jsou taky soutěžící, ty policajti, jakože jo, nebo ty co je honějí. Oboje jsou soutěžící.
1: Jo. A teď to nejlepší, že do té hry se můžete zapojit i vy jako veřejnost, že když uvidíte někde právě ty prchající, ty uprchlí, tak buď je u sebe můžete schovat, anebo budete práskači a prásknete je těm druhým, těm policajtům.
0: Takže to je vlastně taková moderní hra na schovku, dalo by se říct.
1: Jo, a jo? Mě by zajímalo, kdo byste byli vy, jestli byste je u sebe schovali, ty celebrity, anebo byste je práskli.
0: Já si spíš říkám, že tohle děláme všichni jako třeba každý pondělí, jo, akorát tam zůstaly ty telefony, taky hraješ na schovku a před šéfem, že jo, a maily, že jo, ty páteční, jo, taky nechceš, ale říkám si, kdybyste se měli jako někam schovat, jako zašít, tak proč byste si vybrali zrovna Brno?
2: Já jsem chtěl říct, že já bych jim asi nepomohl, protože já bych je v první řadě vůbec nepoznal.
1: To je taky možnost, no.
0: A tak mají na sobě ty mundury, ne?
1: Jo, mají ty oranžové kombinésky, no, ale...
0: A tak to nevíš, že se vyváží popelnice, nebo jestli...
3: Pojďte ke mně.
0: Přesně, pojede popelář. Hele, to je on! To je on!

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Starší byty v Česku dál zdražují, za poslední rok jejich ceny vzrostly v průměru o 10%. Metr čtvereční se nyní prodává přibližně za 86,5 tisíce. Například v Praze zdražil běžný 80-metrový byt meziročně o více než 800 tisíc korun. Růst cen ale v posledních měsících zpomalil, oproti předchozímu čtvrtletí byty zdražily jen o 1%. Po chladnějším začátku týdne se do Česka vrátí slunečné a teplejší počasí. Nejvíce slunce nabídnou čtvrtek a pátek, kdy teploty vystoupají až na 18 stupňů. Rána ale zůstanou chladná, místy se objeví mlhy a teploty mohou klesnout i pod nulu. Letadlo indických aerolinek muselo nouzově přistát poté, co na palubě začala hořet powerbanka. Chytnout měla v úložném prostoru nad hlavami cestujících a kabinu rychle zaplnil kouř. Do hašení se zapojili i někteří pasažéři, požár nakonec zlikvidovala posádka. Letadlo bezpečně přistálo na náhradním letišti a nikdo se podle dostupných informací nezranil. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Dneska začíná třetí a finální etapa rozsáhlé rekonstrukce Kbelské ulice. Týká se mimourovňové křižovatky z dálnicí D8. Práce jsou rozděleny do dvou částí. Během první bude do 23. října uzavřená sjezdová rampa do Veselské ulice a provoz ve Kbelské má být v tomto úseku sveden do jednoho pruhu. V době uzavření rampy do Veselské budou vyznačeny objízdné trasy. A počasí dneska by v naší metropoli mělo být polojasno až oblačno a večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty mezi 12 a 14 stupni. Z Prahy Dominik Šmaus.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Dobré ráno, šampione.
5: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
6: jsme tady pro tebe.
5: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Taky Davidem, jsme kompletní.
4: Krásný pondělí.
7: Hezký ráno. Snídaně šampionů. My tady vlastně už od 6. hodiny každou hodinu vítáme Davida, tak dvakrát, takže jsme rádi, že jsi po měsíci zpátky, že jsi teda taky ukázal.
8: Dobré ráno.
4: Dobré. Suše jako vždy.
7: Přesně, tak jak Davida znáte. Pink a Nate Rules, Just Give Me a Reason, tím startuje další hodina, tak hezké ráno.
0: Hit

0: Naprosto fantastický Ray Dalton, tohle je Hit Radio 10 minut po 8. Dobré ráno. Pojďme do Jihlavy. Ta se rozhodla poručit ne větru, ne dešti, ale rovnou psímu čůrání. Představili tam 20 betonových patníků s otvory, psí pisoáry, který mají udržet pach a lákat psy k označkování, aby nečůrali na historické fasády. Jenomže si říkám, nevím, jestli to napadá jenom mě, ale ten problém je v tom, že jako psy nejsou lidi, neumějí číst a jako, kdo jim to jako řekne teda, že mají čůrat zrovna tady na ten pisoár?
1: Přesně, jak to má ten pes vědět jako.
0: Nebo mě zajímalo, jak bude vypadat to slavnostní teda otevření těch pisoárů, jestli jako přijde starosta přestřihnout pásku, jestli tam pozvou prvního psa. Prosím vás, mohl byste se nám tady vyčurat?
1: Jo, nevím, jak tam chtějí s tím zápasit.
0: Ne, no, uvidíme, takhle, ale představ si, že chodíš celý život prostě do svýho oblíbený hospody. Jo, stará hospůdka, máš to tam ráda, máš tam dokonce svoje místo, jsi tam gast a teď tě vedle postaví novou hospodu, tak kam půjdeš? No, budeš chodit samozřejmě do té staré hospody, že jo? A já si říkám, jako já tomu fandím, jo? Jihlava chce teda naučit psy čůrat na správné místo. Já bych chtěl jenom připomenout, že lidstvo dodnes nedokázalo všechny chlapy naučit se trefit do pisoáru. Jo, tak držím palce se psama.

0: Dobré ráno, zítra Rádia minutu po čtvrt na devět. Tohle je snídaní šampionů. Michale, jsme na David s vámi.
1: Tak údajně už mají Češi jasno v tom, jak by chtěli strávit stáří podle průzkumu. Toužíme se údajně dožít 90 a mít důchod aspoň 18 000 korun. A pánové, možná mi dáte za pravdu, když řeknu, že byste to možná obrátili. Dožít se 90 a nějaký 18 k tomu. Mít 90 000 v důchodu a nějakou 18 na krku. Nebo?
0: Tak otázka je, jestli se toho tý 90 vůbec dožijeme, že jo? To je první otázka. A já bych chtěl teda v 90, takhle, co byste chtěli v 90 dělat vy? Vy, kdo jste u rádia, a vy, kdo jste tady, co?
1: Jako vůbec nic, ale zároveň jako být v takové kondici, že můžu dělat úplně všechno.
0: Ležet, jako v penále, jo, už nebo...
1: No ne, jako tak to je za dlouho, to je těžká představa.
0: Já bych chtěl v 90 dělat přesně to, co v 25.
1: Co jsi dělal v 25?
0: No vysílat, ne.
2: Si by to někdo poslouchal, jo?
0: Tak, dobrý den!
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz Hit Radio.

0: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
1: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
3: dvojnásobíme investice. Je
2: to přijmete to riziko?
0: Ale je to na vás.
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
8: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: afterglow. Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: 25 kilo Primalexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
7: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na pražském okruhu na 61. kilometru za sjezdem na Hradec Králové směrem na Barandovský most. Se v pravém pruhu stala v koloně dopravní nehoda, zdržíte se. No a v Cínovecké ulici u sjezdu na Březině ves se stala dopravní nehoda a blokovaný je jeden jízdní pruh.
8: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
9: Hit Radio City.

0: Posloucháte pondělní Hitrádio, snídaní šampionů, 8.29. A teď je přesně 8:30, tak jak to má David rád, a je tady ranní update.
1: Ranní update.
2: Česká kapela Mňága až Ďorb natočila nový videoklip společně se svými fanoušky. Ti se přímo zapojili do natáčení a stali se součástí výsledného videa. Skupina tak vsadila na netradiční způsob, jak propojit svou hudbu s lidmi, kteří ji dlouhodobě podporují. Americký soud nařídil zastavit vysílání reklam oslavujících prezidenta Donalda Trumpa. Spoty totiž byly financované z peněz daňových poplatníků. Podle kritiků šlo o politickou propagandu před listopadovými volbami. Nová řada Stardance odstartovala s nečekanou změnou. Kvůli zranění jedné z hereček se letos na tanečním parketu představilo jen 9 soutěžních párů místo plánovaných 10. Nejvíc bodů od poroty získal Vojtěch Dyk. Tak a teď tady máme odborníka na tanec.
3: To zrovna ne, ale ten, kdo
2: se...
3: Ten, kdo se nemohl účastnit, byla herečka Petra Nesvačilová, protože si zranila nohu. A i přesto aspoň ten úvodní tanec nějakým způsobem se svým tanečním partnerem zatančila. A teda bylo to strašně dojemný, šlo z ní strašně moc emocí, byť toho pohybu bylo vlastně málo. A je mi to strašně líto, na ní jsem se těšila.
0: Tak děkuji, že jste mi nedali slovo, já jsem to chtěl okomentovat. Samozřejmě to, co jsi říkala ty, to jsem všechno chtěl říct. Mimochodem, rok začala Stardance, jo?
3: V sobotu, ano.
0: Tak a mimochodem, já jsem tady teda od té muziky. Přišla nám zpráva od Petry z Mariánských Lázní. Nehodili byste nám tam obyčejný svět, ať si máme co v práci poslechnout? No tak... Jako nebudem tady z toho dělat jukebox, jako samozřejmě, jo. Ale prostě taky pondělí. A Abraxas, nevím jak vy dva, já to teda miluju.
4: Taky.
0: Osobně, rok 2000, obyčejný svět na Hitrádiu v 8.31. Vlastně to můžeme považovat za srdcovku. Ty vám hraje Jirka Plnář mezi 12. a 13. 5 a 1 vybíráte vy. Tak hezký ráno, šampioni.

0: Tohle je něco. Linkin Park, Up From The Bottom na Hit Radio 8 minut po půl deváté. Já bych chtěl říct, že uplynulý víkend se mě něco pokusilo zabít. Nedal jsem se, bavili jsme se tady o tom ráno, v pátek se mnou zasekl výtah, potom co jsem se asi o půl metru propadnul a v noci ze soboty na neděli, v neděli ve dvě ráno se vracím domů po Hradecký D11 po dálnici. Byla docela mlha, jedu asi 110 a najednou se naplnilo to, čeho jsem se v noci na dálnicích bál. Z ničehož nic se mi před autem v mém jízdním pruhu objevil jelen.
1: A to už je možná fakt nějaký znamení, když předtím výtah teďka jelen.
0: Počkej, jelen, ale ohromný. Teďka z té mlhy, ono fakt nebylo vidět, z té mlhy se najednou vynořily ty parohy, ona mě kouká a já teďka si říkám, tak mám udělat jelení test nebo losí test, to se dělá, že jo, když testuju auta, takže Michal udělal losí test. Takhle, žiju, 4x4 zafungovalo, ale ty, to jsou paka normálně, oni jsou ty blázni v říji teďka. A víš, jak se chovají jeleni v říji?
1: Jak, Míšo, ukaž nám to.
0: Tak troubí. Bojujou o svoje laně, samozřejmě. Taky jsem hledal, že se koupou v rašeliništích, prostě v tom bahínku, no, aby prostě asi feromony nebo tohle. A já k tomu teda přidávám osobně, že se občas projdu po dálnici. Jo, takže vy, kdo jezdíte často taky po dálnici a v noci, tak opravdu pozor na to, protože oni jsou tak tupí, že normálně tam vlezou tím nájezdem a může se vám stát, že ty paroží takhle potkáte nečekaně ve vašem jízdním pruhu. Za chvíli na Hit Radio Sia, Kendrick Lamar, taky tady svým. Hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
4: Jo, jo.
3: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
4: Co mě zrovna napadne?
5: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně

0: Za 11 minut 9 hodin posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, tohle je Sia a Kendrick Lamar, krásné pondělní ráno.
1: V Nizozemsku přišli s docela netradičním způsobem, jak zpříjemnit vězenkyním pobyt za mřížema, jo? Jedná se o ženskou věznici teda a ženy tam nově můžou mít na celách sexuální pomůcky. Ne teda zrovna pouta, těch tam mají asi dost, ale můžou si tam nechat donést cokoliv, jo.
0: Je pravda, že o pouta asi nebude moc velký zájem, ale říkám si, že teda v téhle věznici možná teda největší pašunk, už tam nebudou drogy a cigára, ale tuškovky, no, rozumím.
1: A tak opravdu zastánci tohoto přístupu tvrdí, že pak bude ve věznicích mnohem větší klid a jako určitě to z tebe nějakou frustraci vybije, takže ano.
0: Dobrý, tak to máme teda ženský věznice, ale co chlapský? Jak si poradí chlap? No, tam máš spoluvězně na to. Tak Disturbed, The Sound of Silence na Hit Radio v 8.50, hezké ranko.

0: Tohle jsou R.E.M., Imitation of Life a taky pondělní Hitrádio v 8.57. Snídaně šampionů je u konce. Ta byla dneska po měsíci kompletní, vrátil se nám David.
1: To jo, konečně.
0: Ze svatební cesty, trochu opálený, trochu zubnul, peněženka taky tenčí samozřejmě. Tak my vám děkujeme, že jste s náma celé ráno byli. Budeme se na vás těšit zítra a teď vám přejeme hezké pondělí.
2: Krásný. Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak jsme vlastně všechno řekli už, že?
1: Tak zítra od česti, ahoj.
0: Děkujeme, ahoj.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré dopoledne. Dnes je provoz silnější než v jiné pondělky, komplikuje se doprava jak v tramvajovém provozu, tak v tom automobilovém. Z více auty počítejte na Černáku, také v Belské ulici na výjezdu z metropole v oblasti kolem Hloubětína. Tady nabíráte zpoždění přes půl hodiny a déle. Plní se také D1 od Průhonic dál do centra metropole, samotný Baranďák a Dobříská ulice a přerušované kolony hlásíte také z Pražského okruhu od D5, ale také od úrovně Jesenice směrem na letiště. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
5: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
6: Úterní kyblík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
3: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Dohoda o pražské koalici by měla být hotová v listopadu. V nedělní debatě České televize to řekl lídr v metropoli vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček.
10: Já předpokládám, že jako v průběhu listopadu ta dohoda bude hotová, tak je potřeba hlasovat rozpočet, má to víc jako parametrů. Takže to je jako první věc, dohodnout se na těch prioritách, dohodnout se na principech vládnutí i jakým způsobem funguje rada, jak jsou postavený ty gesce a k tomu je zřejmé, že to nemůže trvat dlouho.
3: Jednání chce dnes zahájit schůzkou s lídrem Spolu pro Prahu Tomášem Portlíkem, poté se sejde i se zástupci Prahy sobě a Pirátů. Sejít se chce i s lídrem ANO Hušbauerem, koaliční spolupráci s hnutím ale vyloučil. Letos podruhé se sejde také Národní koalice pro boj se suchem. Odborníci společně s premiérem Babišem zhodnotí aktuální situaci, dosavadní opatření státu a další kroky v reakci na pokračující extrémní sucho v Česku. Hlavní program Mezinárodní konference Fórum 2000 dnes ráno úvodním projevem zahájí prezident Petr Pavel. Vzhledem k jeho pobytu v zahraničí promluví ve videu. Mezi dalšími vystupujícími budou exministr zahraničí Jan Lipavský, europoslanec Alexandr Vondra nebo ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Konference končí zítra. Fotbalisté Sparty v 10. kole první ligy porazili doma Pardubice 2-0 a v neúplné tabulce se posunuli na 3. místo o 8 bodů za vedoucí Slávii. Letenští se 3. výhrou po sobě v nejvyšší soutěži naladili na čtvrteční domácí utkání Evropské ligy s norským Lillestrømem. Dnešní den většinou jasný, polojasný. Dneska bychom si měli užít 14 stupňů, chladnější den, tedy i s chladnějším proměnlivým větrem.
2: Město je Urban. Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
0: Přesně tak, jsem tady od toho, abych vám napumpoval energii do žil a abyste zvládli začátek dalšího pracovního týdne. Dneska je pondělí 12. říjen, tak víkend plný grafů, vyjednávání a hlasování, názorů, analýz
3: a emocí.
0: Máme za sebou. Máme to za sebou. Teď už budeme jenom koukat na to, kdo se kde domluvil a kdo se s kým kamarádí. No, důležité je, že pro vás máme samozřejmě i dneska velké hity a pozor. Celý týden to máme neskutečně nabité, protože už za pár minutek vám nabídnu jeden příběh, který se možná stal, možná nestal a na vás bude, abyste odhalili pravdu. Dobře poslouchejte 937, dobře poslouchejte Hit Radio City. No a mezi tím pro vás Alan Walker, Faded, anebo taky Michael Schulte a Vashel Arms. Tak hezké pondělí.

další nový týden. Opět po víkendu zpátky v práci a v pracovním procesu. 12. říjen a teď taky 12 minut po 9. hodině, dobře nám to vyšlo. Dneska, prosím vás, den zemědělců, jo? Ale co je podle mě teda daleko zajímavější, je světový den úspor. To nevím, zkuste se podívat na svoje úspory, jak se jim daří, jestli vůbec existují, jestli nějakým způsobem rostou, nebo co se s nima vůbec děje. Dneska byste zkrátka na ně měli myslet. Jo, možná, že to bude celkem krátká podívaná, nicméně dneska opravdu 12. října je světový den úspor, takže tímto gratulujeme těm

0: Cintura, to je Alvaro Soler, tohle je přesně ta píseň, která vám dodá energii do dalšího pokračování a do dnešního pondělka. Ale vypadá to celkem nadějně, protože koukám se z okna a začíná svítit nad Prahou slunce, což jsem ani neočekával po té upršené sobotě a takové zamračené neděli. To dneska vypadá celkem pozitivně. Samozřejmě pokud jste zavřeni v kanceláři, tak to s váma asi nic moc nedělá. Nicméně stále pokračujeme a nezapomeňte, že už za chvíli máte možnost si vyslechnout ode mě takovou hezkou pohádku v trošku dobových reáliích, bych řekl, a vaším úkolem bude poznat, jakou historickou klasickou pohádkou jsem se v tom příběhu inspiroval, jo? Tak nezapomeňte, poslouchejte a vydržte. Meduza, Lose Control, i tohle je muzika a tohle je velký hit, který vám dáme už za pár minutek. Dobré dopoledne.
1: Hit Radio.

Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.

0: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když lesy hrají všemi barvami. Města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme nálady.

0: Becky Hill, Medusa a Good Boys. Dohromady skvělá píseň Lose Control. Posloucháte Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho. Máme 9:55. No a přátelé, s námi můžete vyhrát parádní svatbu.
1: Svatba na zámku Berchtold s Hit Radiem City.
0: Je to tak. Zámek Berchtold v Kunicích u Prahy, jo? Absolutně geniální, nádherný svatební místo. A od nás můžete vyhrát obřad, pronájem zámeckých prostor, 10 pokojů pro hosty, taky novomanželský pokoj na jednu noc se snídaní. A k tomu vám zařídíme taky snubní prsteny od Allah. No a ode dneška se kvůli tomu můžete registrovat na hitradiocity.cz, jo? Takže máte 2 týdny na to, abyste se zaregistrovali na našem webu, protože ten výherní pár, který od nás získá tuhle nádhernou svatbu, tak vylosujeme v pátek 23. října. Jo? Ale každý den, takhle dopoledne, pro vás budeme mít takové ty dílčí výhry, protože první výhru rozdáme už teď. Je to pobyt pro 2 na jednu noc se snídaní právě na zámku Berchtold. A já vám povyprávím jeden příběh a na vás je, abyste poznali, kterou pohádku to připomíná, jo? První správná telefonická odpověď vyhrává. Číslo je 800 937 937. To si zapamatujte, mějte to už teď asi naklikaný v telefonu, aby, když vám to hned jako dojde, abyste hned věděli. Tak přátelé, příběh začíná a kdykoliv, kdy budete vědět, tak voláte na 800 937 937. Znám jednu Kláru. Bydlela s macechou a 2 nevlastními sestrami, které si myslely, že se mamička tak nějak plní sama. No, asi jako účet, když máte bohatýho tátu. Jednou sestry vyrazily na velkou firemní párty. Klára měla ovšem zůstat doma. Prý někdo musí hlídat psa. Pes přitom vypadal, že by večer bez nich zvládl úplně ze všeho nejlíp. Naštěstí měla Klára stylistku, kamarádku. Ta jí sehnala šaty a půjčila jí dokonce elektromobil. Ale do půlnoci ho musí vrátit. Pak už totiž běží dražší tarif. Mně už to tady pípá, mně už to tady bliká. Tak schválně. Hit Radio City, kdo je tam?
2: Katka u telefonu, zdravím, ahoj.
0: Katko, ahoj. Tak Katko, ty víš, co je to za pohádku, nebo jakou pohádku to mělo jako připomínat?
2: Popelku. Doufám.
0: Popelku! No jasně. Ježiš,
2: tak to je pecka.
0: Je to tam. Katuš, ty seš někde na cestě do práce.
2: Já jsem teďka odvezla tchýni do nemocnice před operací a jedu do práce.
0: Jo, takhle. A doufám, že teda s tchýní všechno dobrý. To se teda uvidí, samozřejmě to bude dobrý. Ale prosím tě, já mám pro tebe, než dojedeš do práce, jako fantastickou zprávu. Protože právě teď vyhráváš pobyt pro 2 osoby na jednu noc se snídaní na zámku Berchtold.
2: Ježíš, to je úplně paráda.
0: K tomu ti tady ještě přihazujeme balíček od Tomase Arsova, renomovaného kadeřníka a stylisty, jehož značka péče o vlasy a pleť ti vrátí sebevědomí. No a zásadní je, jak ty seš na tom teda jako se svatbou, tak tchýně už je, to znamená, máš to za sebou.
2: No já jsem zrovna přemýšlela o tom, jestli bych se mohla přihlásit, abyste nám udělali resvatbu, protože to je něco, co bych si v životě strašně přála, aha, ale svatbu mám za sebou z roku 2013.
0: No a jako tak jste šťastný, ne, spolu asi?
2: No jsme strašně šťastný.
0: No tak dobře, tak možná, že by to šlo, klidně to zkus, přihlásit se na webu hitradiocity.cz. Každopádně já ti moc a moc gratuluju a užijte si to s manželem na zámku Berchtold, jo? Děti nechte doma na ten jeden večer, jo?
2: Ano, ráda.
0: Super, tak prosím tě, zůstaň mi ještě na telefonku, já si od tebe vezmu všechny důležité věci. No a pro ty ostatní, kteří jsou právě teď na drátu, nezapomínejte hitradiocity.cz, právě tam se můžete registrovat a v pátek 23. vybereme někoho, komu zařídíme kompletní svatbu. Veškeré informace najdete na našem webu.
1: Vyhraj si pohádkovou svatbu na zámku Berchtold. Registruj se na www.hitradiocity.cz.
3: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold.cz.
4: Alove, česká klenotnická značka diamantových šperků v moderním stylu s precizní ruční výrobou. Alove, s láskou vyrobeno, s láskou nošeno.

0: Yes or no.
1: A dopoledne u nás na Hit Radio City. Jednu část máme už za sebou, nicméně nebojte se, pokud milujete náš dopolední City Quiz, pravidelně po 10. hodině ani dneska nevynecháme a tak trošku vám dáme procvičit mozkové závity. Některým se hned po ránu poměrně zapaří, někteří to zvládnou levou zadní, tak rozhodně poslouchejte, nebojte se, i to je pro vás připraveno. A co se týká muziky, tak jedna taková svatá dvojice, která se potkala, udělali si společně i fotografii a dokonce to bylo v Hradci Králové. Dáme si Eda Sheerana a hned potom taky Evu Farnou.
2: Tohle nebude jen výhra roku, tohle bude životní výhra. Na Hit Radio City ti zařídíme

0: Registruj se na našem webu a si ve hře. My ti dáme místo pro vaše ano. Zbytek si vymyslíte sami. Jsme Hit Radio City. Zlepši si náladu.
1: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold. CZ.
2: Alove, česká klenotnická značka diamantových šperků v moderním stylu s precizní ruční výrobou. Alove, s láskou vyrobeno, s láskou nošeno.
3: 74,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Trenirkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenky, boxerky,
3: Hit Radio.

0: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
1: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
2: Kdo spoří, má za 3? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 tisíce korun. Unicredit Bank.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: pozitivnější píseň za poslední roky nepamatuju. Neříkej, co má se stát. Eva Farná, a to těsně před 10. hodinou. Za chvíli čerstvé zprávy. Ze všeho nejdřív, ale pojďme do ulic. Lucka má čerstvé informace.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. V Bubeneckém tunelu ve směru na Troju bourala 2 auta, zablokovaný je levý jízdní pruh. Aktuálně počítejte se zdržením kolem 5 minut. Komplikace hlásíte také ze Slezské ulice u křížení se Sázavskou. Tady došlo k nehodě osobního auta a chodce. Na místě jsou záchranáři, policisté. Aktuální zdržení je kolem 5 až 10 minut. A přidáme ještě problémy, které hlásíte z Černáku a Štěrboholské spojky, tady na sjezdu z Hradecké dálnice. Došlo k několika nehodám a tato oblast se plní. Na 25 minut odhadujete toto zdržení.
2: Dobré ráno, kamarádi. Tunel směr Libeň na úrovni sjezdu do Holešovic se téměř nehýbe. Šťastnou cestu.
1: Děkujeme tedy i za vaše informace a ty další volejte na 777 937 777.
3: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: 10 hodin krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Výsledky víkendových voleb projednala a schválila státní volební komise. Ministerstvo vnitra se nesetkalo se žádnými systémovými problémy. Oznámil to před malou chvílí Tomáš Jirovec, ředitel odboru voleb. Bez komplikací dopadlo i sčítání výsledků jak v obecních, tak i v prvním kole senátních voleb. Výsledky budou zítra publikovány ve sbírce zákonů. Praha podporuje soukromé střední školy. Město jim nabídne bezúročné půjčky na navýšení kapacit. Peníze se přitom do pražského rozpočtu postupně vrátí a město je bude dál využívat, doplňuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
2: Půjčky se budou splácet čtvrtletně a jejich maximální splatnost bude 10 let. U částek od 2 milionů korun bude potřeba zajištění formou zástavy nebo bankovní záruky. Program bude uveřejněn 4. ledna a školy budou moci žádosti podávat od 8. února do 30. dubna 2027.
1: Příjem žádostí skončí dříve v případě, pokud se vyčerpá vyčleněných 300 milionů korun. Po chladnějším začátku tohoto týdne se opět přechodně oteplí, nejvíce slunečních paprsků pak nabídnou čtvrtek a pátek, kdy mohou teploty stoupat až k 18 stupňům. Rána ale zůstanou chladná a objevovat se budou mlhy, o víkendu se opět ochladí a místy zaprší. V rámci celostátního dne kamen začíná na Jarově stavba chlebové pece pod vedením kamnářů a učňů. Zapojí se také děti z mateřinek a základních škol. Program zahrnuje ukázky práce s hlínou, kachly a dekorování omítky i další části kamnářského řemesla. V pátek bude nová pec poprvé roztopena a upeče se v ní první chleba. No a dnešní den zatím zůstává obloha jasná nebo polojasná. Odpolední teploty se dnes budou dostávat pouze na 14 stupňů. Čekáme také větrné odpoledne, foukat bude chladnější severozápadní vítr.
0: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
3: Je mou ctí s vámi sdílet tento prostor, to znamená Hit Radio City, ať už je pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek nebo sobota, cokoliv, jo, to je úplně jedno. Zásadní je, že na začátku týdne dnes teda máme celostátní den kamen. To mě úplně vyděsilo, to jsem nevěděl, že se slaví. Den kamen.
1: No je to hezká akce, protože ty děti, jak už zaznělo ve zprávách, z mateřinek nebo základních škol se aspoň podívají na to řemeslo společně ze studenty středního odborného učiliště.
3: Mě vždycky říkali, že v kamnech je čert.
1: No. A to ti říkali dobře.
3: No, to je pravda.
1: Spíš mě překvapuje, že tě neodnes.
3: No, to je taky pravda. Tak přejeme vám dobré pondělí, hezký den kamen, dneska to nějak oslavte. A tady jsou Coldplay, za pár minut Miraj, anebo Kors, my jsme Hit Radio City.

0: těšit. Jídlo je o co hrát, tak přátelé, teď už je to jenom na vás. Jestli víte, 777-937-777.
1: Přátelé, já vám opravdu nevím. Já bych vám to neradil. Já totiž všecko sežeru.

0: Hit Radio Cityn, tohle je Pink, What About Us. Za pár minut hrajeme třeba Bebe Rexu a Faithless, New Religion. No ale ještě předtím musíme vyhodnotit, jak jste na tom vy.
1: Přátelé, já vám opravdu nevím. Já bych vám to neradil. Já totiž všecko sežeru.
0: Tak tohle je hláška, kterou jsme dneska hledali, respektive odpověď na to, z jakého filmu je, ale vy jste byli naprosto perfektní, jako úplně úžasní. Takže Káťa, Jana, Marie, Honza, Evík, Dana, Lucka, Kateřina, taky Franta, Pavlína, Radek, Pája, Robajs, Petra, Daniela, Honza, Adéla, ti všichni napsali samozřejmě správnou odpověď. Ještě tam přiskočilo pár dalších zpráv, na které jsem ještě nestihl zareagovat, ale dneska bych řekl, že téměř 100% úspěšnost a může nám to potvrdit i Petra, která je se mnou na telefonu. Dobré dopoledne, Peti.
2: Zdravím.
0: Jak se máte? Jaké máte pondělí?
2: Pondělí mám nádherný, venku je krásně.
0: Že jo?
2: Těším se, co přinese ještě.
0: Tak to je dobře. Mám pro vás nabídku. Když mi řeknete, z jakého filmu byla ta hláška, tak pro vás něco budu mít. Co vy na to?
2: To je neudolatelná nabídka.
0: No tak dobře, tak pojďte na to, řekněte nám to.
2: Slavnosti Sněženek to
0: jsou. Naprosto správně. Velmi oblíbený film, teda já ho úplně miluju a tahle scéna úplně skvělá, že jo?
2: Je to výborný, úplně vidím pana Balouna, jak mlsně kouká na ty zbytky klobás.
0: Přesně tak, všechny ty salámy a všechno to sežral. No nic, tak já vás pozvu do Fariny, protože říjen tam bude patřit houbám a lanýžům, můžete ochutnat speciální podzimní meníčko, domácí těstoviny, jenom z italských surovin, to nejlepší masíčko, houby, černý lanýž, hele, Farina, italská restaurace u Masaryčky, vřele doporučuju hodit tam nějakou rezervačku farina.cz, vy to máte samozřejmě od nás gratis, od Fariny, takže užijete si to, máte ráda italskou kuchyni?
2: Už teď se mi zbíhají sliny, je to super.
0: No tak ať vám to chutná samozřejmě. Moc krát děkuju za telefonát. Máte dneska v plánu něco ještě složitýho, nebo si užijete prostě pondělí, jak to půjde?
2: Jo. Čeká mě pohovor pracovní, tak doufám, že to všechno dobře klapne, mám tuhle tu vítěznou vlnu, tak na to bude pokračovat.
0: Přesně tak. Tak držím palce, ať to dneska všechno vyjde. Mějte se krásně a zase někdy, jo?
2: Skvělý, děkuju moc.
0: No a další příležitost, jak s námi hrát, samozřejmě zase zítra po 10. hodině. Hit Radio. Každý má svoji srdcovku.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Hit Radio. Hit Radio.
3: Bring the action.

0: Britney, bitch.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Jedna legenda z poloviny 90. let, to je Insomnia od Faithless v novém kamátku se zpěvačkou Bebe Rexou. Posloucháte Hit Radio City, tak zatímco dneska v Praze máme slunečné počasí, teploty, které se možná můžou dokonce v tomhle týdnu dostat až ke 20. Zase trochu zpátky, tak si představte, že v Krkonoších sněží. No, pravda, není to úplně první sněžení této sezóny, protože na Sněžce poprvé nasněžilo už 24. září, nicméně do Česka prý proudí chladný a vlhký vzduch a díky tomu na našich nejvyšších horách během toho včerejšího a zároveň taky dnešního dne, tak prší. Napadnout by mohly nižší jednotky centimetrů. Ověřoval jsem si to, přátelé, pohledem na webkamery na Sněžce a skutečně minus 1 stupeň je tam momentálně, 1603 metrů nad mořem a první poprašky, takže uvidíme, jak dlouho to tam vydrží, nicméně, takhle, jestli už si říkáte, to je ideální na jako lyžování, tak to ne, jo, za tolik toho není. Třeba na Luční boudě, která je hned vedle, tak tam to vypadá na opravdu jako docela příjemný podzim, takže zatím bych to nebral úplně vážně, ale opravdu zima už říká dobrý den, připravte se na mě. Čínský a slovenský Clean anebo Avicii, další skvělé hity u nás v Praze na Hit Radio City.

0: Avicii, Without You, 10:45 a k tomu taky vaše Hit Radio City. Přátelé, dneska je 12. říjen, to je ten den, kdy začínáme se snídaněmi.
1: Hit Radio City vám beze brunch. Nechte si přivést do práce jídlo pro vás i vaše kolegy zdarma.
0: Zkrátka, říjen vám uděláme v práci zase o něco chutnější a vy se registrujete na našem webu hitradiocity.cz, tam máme formulář, tam to musíte vyplnit, aby se na vás usmálo štěstí a my jsme vám přivezli brunch až pro 20 kolegů přímo pod nos, přímo do práce. Přátelé, dneska můžu slíbit pro vás, kteří už jste se zaregistrovali na hitradiocity.cz, že dneska řekneme, ke komu zítra jedeme. Rozhodně poslouchejte do 12. hodiny, to jméno zazní. Zazní přímo i ta adresa, kam pojedeme. A jestli jste se zaregistrovali, tak dobře poslouchejte. Bude to těsně před 12. hodinou, no a zítra už nás čeká první výjezd, my se na to moc těšíme a celý říjen vám budeme vozit snídaně až k vám, až do 30. října. Registrace u nás na webu.
1: Chodíte spolu 5 let, 7, 10 a on se pořád neptá. Tak mu pomož. Vyhraj svatbu na zámku Berchtold. Obřad, zámecké prostory, 10 pokojů pro hosty a novomanželský pokoj. A prsteny od Alo Diamonds v kapse. Na kolena si klekne sám. Jak? Registruj se na našem webu a si vehře. My ti dáme místo pro vaše ano. Zbytek si vymyslíte sami. Jsme Hit Radio City. Zlepši si náladu.
2: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold. CZ.
3: Alove, česká klenotnická značka diamantových šperků v moderním stylu s precizní ruční výrobou. Alove, s láskou vyrobeno, s láskou nošeno.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Pozim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: Za 2:11 takhle chutná dopoledne na Hit Radio City. Hezké pondělí. A já věřím, že hezké je. Dneska se bude udělovat Nobelova cena za ekonomii. Ať si pamatuju, že na maturitu, přátelé, na maturitu jsem měl z ekonomii jedničku. Tak si myslím, že dneska tu Nobelovu cenu nezískám.
1: No, chtěla jsem tě ujistit, že Nobelovka není jednička, víš, jako známka.
0: O. Dovedu si představit, že by se to třeba někdy mohlo stát, ale pravděpodobně ne v tomto životě. No nic, další čerstvé zprávy už za okamžik, předtím kontrola silnic.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne, na Černáku hlásíte komplikace v obou směrech. Je to kvůli dopravním nehodám po pojíždění a zdržení může být až 15 nebo 20 minut. Gbelská ulice na výjezdu z metropole, tady hlásíte 15 minut stále v aktuální koloně. A přerušované kolony zdržení kolem 10 minut, to je Pražský okruh od úrovně Jesenice až po Ořech směrem k letišti. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Klik. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. V sídle pražských vodovodů a kanalizací na Vinohradech začalo taktické cvičení Safeguard. Zapojí se do něj policie, vojáci i hasiči. Nacvičují ochranu vodojemu Flora, který je součástí kritické infrastruktury. Zásobuje pitnou vodou zhruba 16 000 domácností na Praze 2, 3 a 10. Akce má procvičit součinnost všech složek záchranného systému, včetně přesunu vojáků v městské zástavbě. Od víkendu je omezený provoz vlaků mezi Uhříněvsí a Říčany. Některé spoje jsou zkrácené a cestující musí počítat také s možným zpožděním. Doplňuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
5: Aktuální úprava jízdního řádu souvisí s výstavbou pražského silničního okruhu v oblasti Říčan, při níž bylo nutné vlakový provoz přesměrovat na dočasnou přeložku tratě.
1: Omezení potrvá do 3. listopadu. Začala sbírka na pomoc lidem se zrakovým postižením Bílá pastelka. V ulicích po celé zemi bude ode dneška do středy více než 2000 dobrovolníků. Na 200 míst budou zvyšovat povědomí o zrakovém postižení, životě slabozrakých a nevidomých lidí a také informovat o možnostech podpory. Švédská královská akademie věd dnes oznámí nového nositele Nobelovy ceny za ekonomii. Skončí tak vyhlašování letošních laureátů tohoto prestižního ocenění po minulém týdnu, kdy byly postupně oznámeni držitelé Nobelovky za medicínu, fyziku, chemii, literaturu a mír. Dnešní den zůstane většinou jasný, polojasný, přechodně může být na obloze více mraku, teploty kolem 14 stupňů a vítr slabý, ale chladnější od severozápadu.
3: Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: 3 minutky po 11. hodině, poslední třetina dnešního dopoledne. Co nám ještě zbývá? No říct, kam zítra pojedeme se snídaněmi s naším City brančem, to rozhodně zazní. No a protože je pondělí, přátelé, tak nesmí chybět ani náš tradiční výlet do pražských ulic, aby jsme si zase řekli, proč se jmenují tak, jak se jmenují. Dneska to bude... Jak vám to jako napovědět? Dneska to bude u Braníka, u Krče a víc vám neřeknu. Linkin Park, anebo taky Lost Frequencies, to je další muzika a skvělé hity, které pro vás máme. Tak za pár minut Pražský uličník.

Feeling, Lost Frequencies a také Hit Radio. Tak přátelé, jdeme na to. Pražský uličník. A dneska vás, Pražáci, vezmu na jednu ulici, jejíž název zní skoro jako nějaký ekologický slib. Je to totiž Zelený pruh. A jestli čekáte nějakou zapadlou cestičku v lese, tak vás asi překvapím. Jsme na Praze 4, jsme mezi Braníkem a Krčí, kousek od Dobešky a Ryšánky. No a Zelený pruh je taková dlouhá ulice, kde najdete rodinné domy, velké školy, ale taky bytová sídliště, anebo bytové domy. Ale proč se to jmenuje zrovna Zelený pruh? Není to žádná připomínka, nevím, třeba ekologického hnutí, to vůbec ne. Dokonce ani to není nějaký starý pomístní název. Ten Zelený pruh tady totiž opravdu měl být. Už před více než 100 lety se plánovalo, že tudy povede taková velmi široká zelená třída, kolem které vyroste úplně nová obytná čtvrť. Něco jako v podstatě takové zahradní město nad Braníkem. Jenže, když se začalo stavět, přišla válka. Změnily se plány a z původního velkolepého projektu nakonec vlastně vzniklo něco trošku úplně jiného. No a, aby toho nebylo málo, dnešní Zelený pruh vlastně původně tvořily dvě různé ulice. A každá se jmenovala jinak. I to si připomeneme, jestli právě teď nás posloucháte, bydlíte někde okolo Zeleného pruhu, či tam chodíte do práce, nebo to tam prostě znáte, tak mi určitě dejte vědět a vysílejte se mnou na 777-937-777. Jaké dvě ulice tam dřív bývaly na tom Zeleném pruhu, tak to si řekneme už za chvíli. Posloucháte Hit Radio City a Pražského uličníka.

Alex Voren a za pár minut třeba Sam Feld u nás na Hitradio City. Pojďme pokračovat v příběhu, který jsme rozjednali. Pražský uličník vás dneska vzal na zelený pruh a zjišťujeme, že tahle ulice měla vlastně původně vypadat jako taková velkorysá zelená třída zahradního města. Jenomže v roce 1941 se na mapách objevily dvě samostatné ulice. Západní část dostala jméno Weilburgová podle Jana Weilburga z Wildy, který byl ve 14. století vlastně nejvyšším písařem starého města pražského. No a východní část, ta se jmenovala Wernerova. A obě jména možná existovala, ale hlavně v plánech, jo, než se vlastně dostali na skutečné cedule. Po válce totiž přišlo další přejmenování. Západní část dostala v roce 1947 poprvé název Zelený pruh. Ta východní část se mezitím stala součástí ulice Kryšánce a později taky součástí ulice Ukrčské vodárny 2. No a teprve až někdy v 50. letech, někde okolo roku 1952, se ustálela ta dnešní podoba a ten dnešní název, to znamená Zelený pruh a na to navazující ulice Antala Štaška. Takže, jestli jste někde ze Zeleného pruhu a pátrali jste, proč se to tam zatraceně takhle jmenuje, tak už jsme celkem blízko, jo? Měl tam být jeden obrovský zelený pruh, takový ten park, který nakonec tam vlastně částečně je, ale ne úplně tak, jak to bylo v plánu. No a jak to tam vlastně vypadá dneska, tak to si připomeneme už za chvíli. Pražský uličník vás dneska vzal na zelený pruh. A pokračujeme za 3 minutky.

0: One Man Show Foundation a jejich cizí zeď. No a náš zelený pruh. Poslední, třetí část. Dnešní pražský uličník v nás právě zavedl mezi Braník a Krč, to znamená na zelený pruh. Jeho současná podoba je vlastně takovým výsledkem několika různých představ o tom, jak se má v Praze bydlet, jo, v průběhu let. Takže nejdřív se tady plánovalo takové zahradní město s vilami a širokou zelenou třídou. V roce 1965 až 1968 tady vyrostla východní část sídliště podle návrhu architekta Jiřího Lasovského. No a dneska tady máme takovou velmi zajímavou směs. Když pojedete přes zelený pruh, tak určitě uvidíte jednu z nejvýznamnějších budov, což je Akademie řemesel Praha, střední technická škola. Mimochodem pozor, v jejím areálu je dokonce 25-metrový plavecký bazén, takže tam se může chodit, troufám si říct, i v rámci veřejnosti, takže se tam můžete jít i vykoupat. V okolí najdete taky park u Dobešky, nedaleko jsou Branické skály a taky další zelené plochy. No a když se vydáte směrem Kryšánce, tak objevíte takovou starší vilovou čtvrť, která připomíná vlastně původní představu takového klidného bydlení v zelení. Dneska už téměř v centru Prahy. Takže, jestli vás zajímá, zda ten zelený pruh vlastně dostal svému jménu, vlastně nakonec musím říct, že do značné míry ano. Není to jeden souvislý obrovský park, ale zeleně je tady pořád dost. Dneska jsme se v rámci pražského uličníka vydali na zelený pruh, aby jsme si vysvětlili, proč se jmenuje tak, jak se jmenuje. A jestli i vy máte řadu otázek na ulice v hlavním městě a nevíte, proč se jmenují, jak se jmenují, napište mi na 777 937 777. Pokračujeme ve čtvrtek.
1: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Máme příležitost. Hele, jdem se ukázat.
3: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
1: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
4: Velkolepý.
1: Natočím to.
4: No tak všechno velkolepě.
5: Všechno velkolepě.
1: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
3: Radio. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

Taylor Swift, krátce po půl dvanácté, dopoledne na Hit Radio City, stále ještě. No a teď taková malá vzpomínka na rok 1991. Schválně, co jste tou dobou dělali? Guns N' Roses tehdy vydali jednu ze svých nejslavnějších rockových balad vůbec. A je vůbec dost zajímavý, že Don't Cry patří vlastně k těm úplně prvním písničkám, které spolu Axl a Izzy napsali, jo. Ještě vlastně dávno předtím, než Guns N' Roses byly velké světové hvězdy. A přesně takových hudebních příběhů máme daleko víc. Hudební příběhy, velké hity a to nejlepší z 80., 90. a taky 0. let. Dneska večer od 6 na Hit Radio City. Tady je malé lákadlo Guns N' Roses. Don't Cry.

Na Hitrádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

0: Pápa s Bohem, ahoj. Ale ještě předtím musíme vyřešit jednu důležitou věc. Protože nám začal ten týden, ve kterém vám vezeme brunch. Přesně tak. Je 12. října a vy se přihlašujete na našem webu.
1: Hit Radio City vám veze brunch. Nechte si přivést do práce jídlo pro vás i vaše kolegy zdarma.
0: To znamená, že vám uděláme pracovní den, na který nezapomenete. Jen tak na něj nezapomenete. A vlastně to bude už zítra, jo? Kam se vydáme, přátelé? Tak důležité je, že se stále můžete přihlašovat na webu hitradiocity.cz. Ti, kteří to udělali už na začátku v tom minulém týdnu, tak jsou samozřejmě v osudí. No a máte naději, že zítra přivezeme na dílku dobrot až pro 20 lidí přímo na vaše pracoviště, kroasány, koláče, čerstvé ovoce, samozřejmě káva, to je zkrátka City Brand s Globusem. A ta zítřejší porada v dopoledních hodinách může být o dost lepší. Já už teda před sebou mám výherce, jo? Té zítřejší snídaně. Musím říct, že je to žena, která objednala pro celou svoji pracovní partu a dorazila nám krásná zpráva. Jsme parta ženských v nejlepším věku. Skvěle si rozumíme a snídaňové přilepšení by byla jenom taková třešnička na dortu. Navíc nám příští týden narozeniny a nemusela bych pro holky nic připravovat. Děkuju moc! Tak já doufám, že teď autorka téhle zprávy jako poslouchá a že se poznala. Protože zítra vezeme snídani Janě Chleborádové! Chci jenom říct, že jsme ji nevybrali, protože pracuje na ministerstvu financí. Jakože máme daně samozřejmě úplně v pořádku, všechno je úplně OK. Ale zítra první snídaně teda míří do centra Prahy a jsem sám zvědav, jaký to bude. Já tam samozřejmě budu, bude tam celý náš tým a budeme připraveni přivést vám, Jani, tu nejlepší snídani, jakou si jenom můžete užít. Tak rozhodně zítra poslouchejte a stále se přihlašujte, protože snídaně jedou až do 30. října. Na našem webu na Hit Radio City máme formulář a třeba se příště můžeme zastavit přímo u vás.
2: Branče z hypermarkety Globus Praha Čakovice, Černý most, Zličín a Štěrboholi. Čerstvé pečivo, kvalitní uzeniny a další delikatesy. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
0: No a ode mě vlastně úplně všechno. Budu se na vás těšit samozřejmě zase ve vysílání Hit Radio City. Zítra to tady bude šéfovat Kačenka. No a za chvíli třeba Michal Hrůza.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: 25 kg pri Malexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
1: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.

0: Je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře. Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže. I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Zlato, co máš dneska v plánu?
2: No přece všechno.
3: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
0: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony stále hlásíte z Pražského okruhu na úrovni Jesenice směrem k letišti a také v opačném směru na sjezdu z D5. Po pojíždění v oblasti Černáku minimálně 15 až 20 minut. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Státní volební komise dnes schválila výsledky obecních voleb. Ministerstvo vnitra se nesetkalo se žádnými systémovými problémy, jak potvrdil ředitel odboru voleb Tomáš Jirovec.
7: Samozřejmě jsou to volby z hlediska organizačního nejsložitější, a to jak v případě distribuce hlasovacích lístků, tak potom i následného zjišťování výsledků voleb. Takže v tomto ohledu je jasné, že se najde řada podnětů ke zlepšení nebo stížností, ty jsme se snažili operativně řešit, ale hodnotím to tak, že nebyly žádné stížnosti systémového charakteru.
2: Komplikace při sčítání hlasů nezaznamenal ani Český statistický úřad. Oficiální podobu získají komunální volby zítra vyhlášením ve sbírce zákonů. Zapsány budou i výsledky senátních voleb v 5 obvodech, kde si lidé zvolili senátora už v prvním kole. Po chladnějším začátku týdne se opět přechodně oteplí, nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy mohou teploty stoupat až k 18 stupňům. Rána ale zůstanou chladná a objevovat se budou dál mlhy, o víkendu se opět ochladí a místy zaprší. Rusko porušilo energetické příměří ohlášené americkým prezidentem Trumpem, zatímco Ukrajina v noci neútočila na ruské rafinerie. Ve videoprojevu na bezpečnostní konferenci ve Varšavě to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vyzval Spojené státy, aby donutili Moskvu příměří dodržovat. Teď se ještě podíváme k nám. Od čtvrtka do neděle obsadí Metropolis Signal Festival. Do ulic v centru a Davids přivede velké množství návštěvníků. Očekává se zvýšený pohyb chodců a také možné komplikace v dopravě, a to zejména večer. Magistrát proto žádá řidiče, aby v době konání akce omezili cesty autem do dotčených lokalit, a doporučuje MHD.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
2: Pondělní odpoledne zůstane jasné, polojasné, přechodně více mraku, teploty kolem 14 stupňů a pocitovou teplotu může snižovat chladnější severozápadní vítr.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
8: Je pondělí, pravé poledne, ahoj, jak se máte dneska? Dobrý, o víkendu v pohodě všechno, užili jste si podzimní víkend, byli jste třeba i s dětmi pouštět draka? Já jo, úplně poprvé, jako táta, bylo to teda neuvěřitelný. Pro mě to byl neskutečný zážitek. Zjistil jsem, že je to taková moje nová srdcovka. A jednou, tak možná, že za pár let, tak i nějakou podobnou písní, tak si tenhle ten podzimní okamžik připomenu z roku 2026, až třeba bude rok 2046. I my se dneska s vašimi vzpomínkami dostaneme klidně o 20 let zpátky. A protože je oběd, tak já vás vezmu ještě dál. Já vás vezmu do roku 93 a k obědu si dáme takový typický 90-kovej oběd pracovní. Zažili jste tu dobu, kdy jste šli v průběhu práce na oběd do lahůdek nasekanou na stojáka? A existují ještě ty lahůdky, kam jste chodili? Jo, sekačka na stojáka, to prostě to byla klasika. A tak si dáme i my tady na Hit Rádiu skutečnou sekanou. Meatloaf. Překladu do češtiny opravdu sekaná. Rok 1993 a nádherná podzimní balada na start srdcovek na Hit Rádiu.

0: Meatloaf, I'd do anything for love. Velká romantika. Na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Srdcovka číslo jedna, koukám se tady na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777. Karel mi píše, no jasně, že si pamatuju, chodili jsme takhle s chlapama z práce nasekanou na stojáka do našich oblíbených lahůdek, které už tedy neexistují. Dnes se tam místo toho prodává nějaké oblečení. Bylo to na rohu u náměstí a když jsme neměli chuť nasekanou, tak jsme si dávali ještě většinou 20 deka, závorka čtvrt kila, vlašáku s rohlíkem. Jo, vlašák s rohlíkem, tak to je taky samozřejmě legendární svačina. Někdo samozřejmě neměl vlašský salát, ale místo toho pochoutkovej salát, jo. Ale tohle je teda neuvěřitelná klasika. Jestli to máte rádi, nevzdávejte se toho, ať si kdokoliv říká cokoliv, prostě pořád dál za to bojujte, jestli vám to chutná, tak si klidně zítra udělejte čas jenom pro sebe, dejte si svačinu a dejte si prostě klidně čtvrt kila vlašáku s třema rohlíkama, jako proč ne? Někdy se jako vyplatí bojovat za to, co máme rádi, a někde to teda jako úplně zbytečný, jo? A o tom je další srdcovka, kterou tady mám pro vás připravenou na Hit Radio. Dido zpívá o tom, jaké to je, když neustále jako bojuje za svůj vztah a za svou lásku, i přesto, že ví, že už to vlastně je dávno pase. Jo? Dneska se tomu taky mimo jiné říká stalking, ale nezní to tak vznešeně. White flag, bílá vlajka, srdcovka číslo dvě, tady na Hit Radio. Tak mějte pohodové pondělí.

0: Tohle mě baví, tahle vzpomínka.
1: Ahoj Jirko, já takhle v tom 93. zhruba jsem jezdil s AVI a chodil jsem, když se sjede dolů Táborskou na Světla, kde se odbočuje doleva na Sinkáč, tak tam byla jídelna. Tuším, že to bylo taky na stojáka a já jsem tam chodil na sekanou s knedlíkem a se zeli. To jsem miloval, to mi dělala babička. Ahoj.
0: Sekaná s knedlíkem a se zelím, to slyším poprvé v životě, ale vzhledem k tomu, že to dělala babička, tak věřím, že to muselo být fantastický. To vyzkouším. Tak to je taková malá inspirace i pro nás. Dámy, pokud teď posloucháte srdcovky a nevíte, co budete o víkendu vařit, což předpokládám, jako, že nevíte nikdy, alespoň to je taková moje vlastní jako zkušenost ze života vždycky, co budeme vařit na víkend, co budeme vařit na víkend, tak zkuste sekanou s knedlíkem a se zelím. Ještě by mě zajímalo, jestli to bude zelí na sladko, anebo zelí na kyselo. Tak prosím ještě o doplnění, jo, stačí do zprávy, za chvilku si to řekneme. My si mezi tím dáme další dvě srdcovky. Ta první, tak ta nás vezme zase o pár let zpátky. Michael Jackson, jo. Tady se na chviličku zastavím, protože Michael Jackson, teď momentálně to hrozný peklo. Žijeme ve světě AI, člověk nemůže ničemu věřit a já jsem teď viděl na Instagramu fotku nějakého chlapíka, který ho vyfotili někde ve vlaku nebo v tramvaji nebo kde to bylo a vypadá fakt jako Michael Jackson, jo, ale úplně. Říká se, že každý z nás má na světě nějakého dvojníka, ano, i vy ho máte, vaše paní, vaše tchyně, je to tady dvakrát na tom světě, prý. Takže může to být jenom shoda náhod, ale tenhle děda mu teda normálně z oka vypadl, jo? Já říkám děda, protože Michaelovi by teď bylo reálně 68 let. Tenhle hit naspíval, když mu bylo 29 a je to fantastická věc. Srdcovka s číslem 3 a hned po ní Bryan Adams. No a já jsem zvědavý, jestli se dozvíme, jestli teda to zelí je na kyselo anebo na sladko. Už za chvíli tady na Hit Rádiu a teď I'm Bad.

Michael Jackson, který zpívá jsem postel, je to tak, ne? I'm bad, jsem postel, ne? Možná netopír. O čem to sakra je? Tak to nevím, ale už vím, že konečně ta sekaná je normálně jako knedlozelo vepřo, jo, s tím zelíma s knedlíkem, co jsme řešili před chviličkou, takže to je normálně klasický zelí na kyselo. Tak děkujeme moc za tenhle ten tip a my si dáme další srdcovku. To už je pátá srdcovka, za chviličku bude i srdcovka na vaše přání. Tak dáme trochu pondělní romantiky. Brian Adams, Do I Have to Say the Words ve 12.22?

0: Bryan Adams na Hit Rádiu. Nádherná balada a je to pátá srdcovka.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Dneska v srdcovkách, tak jsme zavzpomínali na naše legendární jídelny a lahutky, ale zároveň tak jsem tady naťukl téma dvojníků. A to je tady jako hodně zajímavý téma, protože to jste se rozepsali na WhatsApp Rádia 777-937-777. Kdy, kde, jakého dvojníka jste potkali i tady jako v Česku? A tohle je třeba hezká zpráva. Ahoj, o dvojnících něco vím, když jsem si doplňovala zboží v jednom obchodním domě. Z pozarohu s košíkem vyjel můj otec, o nějakých 40 let mladší. Jako nekecám, moje prvotní reakce byla ahoj a potom jsem si uvědomila, zarazila se a omluvila. Je tedy pravda, že můj otec celý život v tom městě pracoval. Teď už je tam nahoře, ale pro mě to byl tedy tenkrát šok. A vidíš, teď jsem si na toho svého tátu tak vzpomněla, až mě to dojalo, takže tady mám slzu. Vzpomínám na písničku Táta Dvojty Dika. Bože, je boží. A ti slyšíš? No to je krásná vzpomínka. Tak zdravíme tedy i tam nahoru, třeba nás poslouchá. No a co se týká těch dvojníků, no tak jo, asi jo. A dokonce tady mám zprávu, že prý. Ale že prý, kolik lidí je mi podobných, se uvádí na občanském průkazu, jo. Tak se ptáme, kde, a tady, mělo by to být to první číslo na průkazu. Pokud tam máš nulu, tak ti nikdo podobný není. S proměnutím jsi jediný exot na světě. Tak to já se teda hned podívám, jaký číslo na občanském průkazu mám. 0-1, jo, tak dobrý. Tak děkuju. Ale tak na druhou stranu možná uf, že podobný exot, jako jsem já, už tady není. No a vy se můžete na občanku teda podívat taky, jestli tam máte u toho čísla nulu nebo ne, no. Tak super. Děkuju, moc díky. A teď mi dejte vědět, co byste chtěli slyšet. Za chviličku je tady srdcovka na vaše přání. 777 937 777.

všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.

Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme nálad. Jsme tvoje Hit Rádio.

0: Eva Farna a Mirai v duetu Vzpomeneš si ve 12 hodin 35 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Já si vzpomínám, není to tak dávno, co tady Eva Farna seděla, stejně taky Mirai Nevrátil a poprvé vlastně tady představovali tenhle duet vám, kdo posloucháte Hit Radio. Byli tady takhle v 1 hodinu odpoledne, bylo to moc příjemný. Jo, no jo, ale teď budeme vzpomínat na úplně něco jiného. Budeme vzpomínat na vaše zážitky a také na vaše oblíbené písně. A píše mi Eliška. A píše mi, ahoj Jiříku, já jsem si vzpomněla taky na jednu moji oblíbenou jídelnu, kam jsme chodívávali s holkama ještě na střední škole. Chodili jsme tam na hranolky do trouhelníčku, já nevím, co je do trouhelníčku. Hranolky do trouhelníčku. Přemýšlím, jo, moment, nemůže to být takovej ten papírovej jakoby kelímek vlastně v tom tvaru trouhelníku, že jo, to tak jako dole do špičky, nahoru se pak dávala ještě tatarka. Tak to teoreticky by mohlo být ono. Tak píše, že vzpomíná na hranolky do trouhelníčku a že jim na to dávali nějaký speciální grilovací koření ze zora. A že to byla teda neuvěřitelná ňamina a že s holkama většinou poslouchali U2. Tak jestli bych mohl zahrát dneska U2 a že zdraví své spolužačky na dálku, že ví, že některé z nich určitě teď poslouchají Hit Radio. A že budou vědět. No tak jo, tak když U2, tak co jiného než Vitor Vidalčiu. Jste na to připraveni takhle v pondělí zlepšit si náladu? I když jste v práci, tím, že si dáme YouTube? Já myslím, že jo. Nádherná srdcovka na přání, moc za ní děkuju. Další srdcovka na přání bude opět zítra. Zapamatujte si číslo 777-937-777, kam vaše přání můžete posílat. Teď tedy pro Elišku a holky hodní ze školy.

0: after this.
1: Miley Cyrus na Hit Rádiu ve 12 hodin 3 a 40 minut. Dnešní srdcovky jsou za námi. Další budou zase zítra v pravé poledne. Jsem rád, že posloucháte Hit Rádio i s Jirkou Pelnářem, tady se mnou. Za chvíli taky Lucie a nejnovější zprávy. V nich se vydáme po stopách největšího sucha, protože letošní rok je třetím nejsušším obdobím od roku, a teď schválně si jenom můžete tipnout, od jakého roku. Odpověď se dozvíte ve zprávách přesně ve 13 hodin, ale nebojte se popustit úzdu fantazii, pokud myslíte, že to je za posledních 30 let, tak ještě klidně v pohodě přidejte. Do 13. hodiny ještě spousta hitů, stihneme Ava Max, nebude chybět ani Cyril, ani Shakira s hitem Zoo, tedy Zoo, tak buďte s námi.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Hit Radio. Hit Radio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive.

0: Praktická střecha. Prožívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Berchtolcem.

0: soutěží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Do Česka míří, i když se ještě neví, kdy přesně, nová reality show Most Wanted. A teď to nejlepší, že do té hry se můžete zapojit i vy jako veřejnost. Že když uvidíte někde právě ty prchající, ty uprchlíky, tak buď je u sebe můžete schovat, anebo budete práskači a prásknete je těm druhým, těm policajtům.
2: Já jsem chtěl říct, že já bych jim asi nepomohl, protože já bych je v první řadě vůbec nepoznal.
3: To je taky možnost, co?
2: A tak mají na sobě ty mundury, ne?
1: Jo, mají ty oranžový kombinésky, no, ale...
2: A tak to nevíš, jestli vyvážuje popelnice, nebo jestli...
3: Pojďte ke mně.
2: Jsem přesně, pojede popelář. Hele, to je on!
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Závěru dnešního poledne pondělního Ava Max. Před námi nejnovější zprávy, Lucie nám řekne, co se kde děje. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Pražský okruh 17,5 km ve směru k letišti za sjezdem na Barrandov. Nehoda dvou osobáků aktuálně blokují jeden jízdní pruh. Počítejte s kolonou už od Lohkova. Silný provoz je stále v okolí Černáku. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: you know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: I'm Ariana Grande.
2: It's Hozier.
3: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Letošek je třetím nejsušším od roku 1961. Podle webu Intersucho je extrémní sucho v jižní polovině Jihočeského kraje, ale také v částech Jihomoravského a Plzeňského kraje, Vysočiny a Střední Moravy. Naopak oblasti bez rizika sucha se vyskytují hlavně v částech Ústeckého a Libereckého kraje nebo v Beskydech. Na silnici 1/16 pokračují práce na novém obchvatu. V Martinovicích upravují a rozšiřují stávající silnici kolem čerpací stanice. Další plány popisuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drklová.
5: Na konci října na ní dočasně převedeme veškerou dopravu, abychom mohli pokračovat ve výstavbě nového obchvatu. V místě bude rychlost omezena na 50 km v hodině.
4: Samotný obchvat půjde pak do provozu v roce 2028. Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali američtí vědci Robert Hall a Michael Woodford. Vyvinuli nové makroekonomické modely, na základě kterých mohou včasná opatření fiskální a měnové politiky zmírnit výkyvy ekonomiky. Po týdnu tak končí vyhlašování letošních nositelů tohoto prestižního ocenění. Teď se podíváme k nám. Začala výluka tramvají na Žižkově. Nejezdí v úseku nákladové nádraží Žižkov-Ohrada. Důvodem je modernizace tramvajové trati. Omezení se dotkne 9 denních a nočních linek tramvají a také autobusů. Zavedeny jsou tramvajové linky 30 a 37 a také náhradní autobusová doprava. Omezení potrvá do 18. prosince.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: V průběhu dnešního odpoledne většinou jasná polojasná obloha, přechodně více mraku. Teploty se budou dostávat na 14 stupňů a foukat bude slabý severozápadní vítr.
3: Jirka Pelnář, Hit Radio.
6: Pondělní odpoledne na Hit Radio pokračuje dál, pokud se vracíte akorát teď po obědě zpátky do práce, no tak nějak to zvládněte. Ono to za chviličku skončí, nebojte se, pak už bude úterý a bude to v pohodě. Než abyste se takhle po volebním víkendu v práci s kolegama dohadovali a bavili o politice a o volbách, tak pojďme si na Hit Radio povídat o něčem úplně jiném. A to je o naší budoucnosti, jo? Respektive o našich dětech, protože děti jsou naše budoucnost, jo? Takže o dětech. Máte děti? A je nějaká vlastnost, u který jste si 100% jistí, že ji zdědili po vás anebo po vašem partnerovi či partnerce? Dejte vědět na 777-937-777. Zjistíme dneska, jestli je pravda, že se říká, že geny prostě nevyčuráš. Tak dejte vědět, teď Dua Lipa na Hit Radio.

0: It was almost love, it was almost love.
1: Reggae and Bowman na pondělní odpoledne, za chviličku bude čtvrt na dvě, za chvíli taky přijdou děti domů ze školy, no až dneska odpoledne budete zase peskovat za něco, tak se zamyslete nad tím, jestli to nedělají, protože jste to sami dělali i vy, když jste byli malí. Jo? Říká se, že geny nevyčuráš, a tak se vás ptám, jakou vlastnost po vás vaše děti mají. Tak Lenka třeba píše, zdravím do rádia, po manželově dcerka zapomíná věci a po mně je zase nedočkavá. Tchyně je taky učitelka, takže si doma po škole hraje občas na školu. Ano, ty geny tam prostě jsou. Tohle taky hezký. Robert, je to pravda, můj syn má tu skvělou vlastnost mé ženy a to, že mě dokáže vytočit ve dvou vteřinách. Boží. Lucka, ahoj Jiříko, tak moje děti jsou celá já, drzí pod mě šilové, protože vím, že to mají po mně, nemůžu se na ně zlobit, ale do téhle doby se jim vlastně drzost hodí. Měj se hezky, Lucka. Lukáš, čau Jirko, a co tvoje děti? Dobře, děkuju za dotaz. Jasně, můžu odpovědět, je to jednoduchý, ale zrovna včera, tak jsme byli s tím mým nakupovácům mu 4 roky a tam jsem se teda přesvědčil, že je můj. Jo, normálně jsem prožil test DNA v přímém přenosu. Chtěli jsme pouštět draka, takže jsme šli do hračkářství a malej se mě ptal, jestli si může vybrat i nějakou hračku. Říkám, OK, jasně, tak se projdi. Tak si prošel celý to hračkářství a najednou slyším, tati, tati, tati. Jsem tam přiběh a on říkal, prosím, prosím, prosím, tohle chci, tohle chci. Tak já tam přijdu, že jo, koukám a on si úplně ze všech těch hraček, úplně ze všech, vybral za 39 korun malý umělý hovínko. Já na něj koukám, říkám, kámo, vážně, a on, že ho musíme koupit, že ho dáme doma na zem a tím vystrašíme mamku. Já jsem se tam normálně málem rozbrečel, já byl tak dojatej. Říkám, kámo, ty jsi celý já, no jasně, přesně takhle, já jsem jako malý vystrašil i moji mámu. Takže, jak říkám, test DNA. No tak buďte pyšní na ty vaše ratolesti. Jsou to vy?
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

a Steve na Hit Radio. Jak byste na tohle tančili? Co byste na to tančili? Člověk vlastně jako neví, ale když se tak jako dívá na Stardance a slyší tam ty nové moderní písně a vidí, že se na to tančí prostě jive, čače a tak, tak si říká, páni, to by mě nikdy ani nenapadlo. Měli jste to tak podobně, dívali jste se o víkendu na Stardance? Ten první díl, kterým to teď odstartovalo, tak byl asi jako nejsledovanější za posledních x let, protože všichni chtěli vědět, jestli je pravda, že opravdu Duo Eben Kostková končí. A ano, sami to hned v úvodu tedy potvrdili, že po 20 letech budou končit. Jinak, když vezmu kolem a kolem, co se tam všechno odehrálo v tom prvním díle, tak já nevím, jestli nejvíc zarážející je, že Vojta Dyk je momentálně na prvním místě, že má 30 bodů. Nebo to, že vlastně to hodnocení obecně bylo strašně vlastně jako nízký. A nebo je nejvíc zarážející na tom, že Stardance už je 20 let. Protože ve chvíli, kdy to opravdu jako řekli, že po 20 letech budou končit, tak si člověk říká, no není možný, ne? Že už 20 let se na to člověk dívá, že už 20 let je takováhle televizní soutěž a my se na ní pořád těšíme. No zajímavý. Co vy? Co si myslíte o prvním díle Stardance? Klidně můžete napsat na 777-937-777 a já za chviličku zahraju něco, na co byste si klidně zatančit mohli. Havana od Camila Cabello a Young Thug. Tak buďte s námi.

výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Pozim si rádiem. Zlepši si náladu.

a kubánských rytmů na pondělní odpoledne. Posloucháte Hit Radio. Jet na Kubu, to je taky docela drahá sranda. Na druhou stranu, co teď taky není drahýho, že? Ani do Německa už se nevyplatí jezdit pro benzín, ale jogurty, ty tam asi ještě pořád levnější mít budou. Když už jsem zmínil Německo, pojďme si dát na Hit Radio taky německýho DJ jménem André Tane Berger. Znáte? Možná vám tohle vůbec nic neříká. Možná, když řeknu jeho pseudonym ATB, tak budete vědět. Možná ne. A co když takhle vám ukážu nějakou jeho práci? Tohle asi poznáváte. 9pm je taky dobrá věc. No a právě DJ ATB tak se zhruba před nějakýma 25 lety spojil taky s jednou partou, která v roce 2000 vydala nádherný hit, ale moc se nechyt. No a tak udělal to, co dělá každý jiný DJ, že ten hit prostě vzal a že ho upravil podle svýho. No a nakonec je to první hit, se kterým i on sám se dostal do top 10 v jeho rodném Německu. No a protože i dneska na Hit Radio mezi 18. a 21. hodinou můžete poslouchat náš pořad Hit Radio Classic, kde se vracíme o spoustu let zpátky, tak pojďme si dát takovou malou ochutnávku toho, co třeba i dnes večer můžete slyšet. Jdeme tedy o 20 let zpátky, ATB a Roberta Harrison na Hit Radio Let You Go.

Je 2:45, posloucháte Hit Radio, tohle byl Mark Ember. Píšete teď někomu zprávu? Pokud ano, používáte smajlíky. A napadlo vás někdy, jak ten smajlík vypadá ze zadu? Takhle, jestli pořád používáte smajlíky, jakože dvojtečka a závorka, tak tohle není zpráva pro vás. Ale je mi jasný, že vás ráno už bolí záda hodně. V tom se ten věk taky odráží. Každopádně, jestli používáte normálně klasicky jako smajlíky, tak mysleli jste někdy nad tím, jak vlastně ten smajlík vypadá ze zadu? Už známe totiž odpověď. Můžete ji vidět. Já jsem to dal teďko do storíčka k sobě na Instagram. Můžete se podívat. Jirka Plnář. Mám to tam hned ve storíčku. Napište mi k tomu, jestli jste si to taky takhle mysleli. A jestli byste tohodle smajlíka náhodou taky nepotřebovali někomu rovnou poslat. Neuvěřitelný, co se člověk dozví v roce 2026. Za chviličku. Linkin Park, taky Demi Lovato a nebude chybět ani Olga Lounová. A pak Lucie a nejnovější zprávy na Hit Radio. Tak buďte s námi.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
1: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.

0: srdcovky Hitrádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Česku taky sněží a proto jsme si dali Ledové království a Demi Lovato. Let it go! Jsou místa, kde se staví sněhulák. Sice malinkatej, ale může se postavit. Podrobnosti se dozvíte za chviličku ve zprávách na Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Delší kolony stále hlásíte v oblasti Černáku a pak v Kbelské ulici dál na výjezdu D8. Zdržení může být kolem 15 až 20 minut. Kratší popojíždění je v centru metropole. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Ne, každý je naladěný na něco jiného.
4: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček odjel s podnikateli na návštěvu Indie. Cesta potrvá do čtvrtka a společně navštíví vedle Dílí také Bengaluru a Bombaj.
8: Naší ambicí je prodávat a prodat Indii další vlaky, letadla, strojírenství a obranný průmysl. Nejedeme tam na blind, to celá řada kontraktů je tam předjednána.
1: Delegaci podle Havlíčka přijme také premiér Modi. V plánu je dále setkání s ministry dopravy, letectví, obrany nebo energetiky. Na České hory dorazil sníh, na Sněžce napadla slabá souvislá vrstva. Podle meteorologů jde o první zaznamenanou sněhovou pokrývku letošní zimy. Sněžit začalo už v neděli, a to nejen v Krkonoších, ale také v Jizerských horách a na Šumavě. Ve zhruba 150 francouzských supermarketech přestaly fungovat lednice a mrazáky. Řada čerstvých nepomražených potravin se zkazila, informují o tom tamní média. Jednat se mělo o kybernetický útok. Škody jsou velké. Teď se podíváme k nám. Dostihové závodiště Chuchle Arena jedná o dlouhodobém pronájmu pozemků se státem. Stávající smlouva je dočasná a platí do konce letošního roku. Dohoda dosud nepadla, rozhodnuto by mělo být do konce října. Podle některých zdrojů obě strany našly shodu v otázce výše nájemného a aktuálně řeší další podmínky.
7: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: V průběhu dnešního odpoledne většinou jasná, polojasná obloha, přechodně více mraků. Teploty se budou dostávat na 14 stupňů a foukat bude slabý severozápadní vítr.
7: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Pondělní odpoledne pokračuje dál, doufám, že dneska máte dobrou náladu, pokud ne, tak poslouchejte dál Hit Radio, já vám ji zkusím zlepšit, pokud ano, tak neposlouchejte nikoho kolem sebe, aby vám ji náhodou neskazil. Máme 3 minutky po 2 hodině odpolední, trošku šlápnem na plyn, že jo, zaředíme tam 2, ať nám to odpoledne ještě ujíždí a utíká něco rychleji. Rockset, za chviličku Poetika bude taky a teď Weekend Blinding Lights, posloucháte Hit Radio, fajn pondělí.

0: Na pondělní odpoledne Roxette Joyride je 14 hodin 11 minut. Joyride je vlastně riskantní bezstarostná jízda většinou kradeným autem. Zajímavý nápad na písničku, o tom žádná. Vy se tím ale nenechte vyhecovat, jo, protože tenhle Joyride často končí za mřížema. Místo toho mám pro vás jiný tip. Můžete mít svůj kousek bitcoinu. Máte nějaký bitcoin? Takhle jestli jo, tak to vám gratuluju. Jestli ne, tak můžete mít, protože banky ho teď začaly nabízet. Třeba Partners banka dovoluje koupit si bitcoiny přímo ve své bankovní aplikaci. Žádný registrace, žádný složitý nakupování, kousek vám dokonce dají zadarmo. Teď mají akci, že když při zakládání účtu zadáte kód BTC500, dostanete 5 kilo na účet právě na vyzkoušení nákupu bitcoinu. Tak pokud vás tohle zaujalo a chcete mít vlastní kousek bitcoinu, tak to udělejte přesně takhle. Stačí si stáhnout aplikaci Partners banky a zadat kód BTC500. No, a kus bitcoinu je váš.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio City.

0: Posloucháte Hit Radio, Lost Frequencies, crazy, tedy bláznivý. Jestli máte pocit, že vy sami jste tak trošku crazy, už ze všeho, co se kolem vás děje, anebo naopak, že vy jste úplně naprosto normální, že všichni kolem jsou crazy, všichni jsou blázni, jenom vy letadlo, jak se říká, tak mám pro vás zajímavý tip, který teď na podzim se navíc jako docela jako hodí, protože teď se všude štípe dříví, chystá se dřevo na zimu a tak podobně. A ve Spojených státech tak teď mají horkou novinku, že pokud ze sebe chcete dostat jako napětí, který máte v práci nebo doma, tak že není nic lepšího, než vzít sekeru a házet s ní na terč. Tohle je jako zajímavá věc. Jako člověk, když se nad tím zamyslí, když to bude nějaká malá sekirka, že jo, tak to asi jako nic extra, ale když bysme vzali normálně tu velkou sekeru, teď se napřáhnete, trošku ji rozhoupete, dáte ji za hlavu a pak ji jenom takhle pustíte, tak přesně si dovedu představit, jak ten stres z vás vlastně jako odletí. A ještě navíc, když trefíte toho, kdo, teda, ten terč, když si to představíte, někoho, místo toho terče, tak ten stres potom je fakt jako pryč, takže můžete to vyzkoušet, no. Házet sekerou, proč ne? Jsme házeli horšíma věcma. Za chviličku Marek Ztracený, bo Kaskáda.
1: Hit Radio.

0: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
1: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
0: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice.
2: Přijmete to riziko?
0: Ale je to na
4: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business.

0: Verunka, Tomík, máma, babi, deda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
1: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

Miluj si mé boty, tak i tohle je píseň, kterou Marek Ztracený určitě zahraje na svých šumavských koncertech. Letos přichystal tedy novinku, a to koncerty u něj doma. Ne tedy v obýváku, ale na Šumavě. Každý koncert jen pro tisícovku lidí. To znamená, že oproti letenský plány velmi, velmi komorní koncerty. Lístky byly pryč rychleji než předvolební sliby, tak pokud jste je stihli koupit, tak vám gratuluju. A pokud ne, no tak se vyplatí sledovat i sociální sítě Hitrádia. My vám tam určitě nějaký záznam z koncertů hodíme. Je 14 hodin, 34 minut, posloucháte Hitrádio a tohle jsou Bon Jovi.

Cyrus a její konec světa. Od jednoho hudebního kritika ze Spojených států jsem četl, že tato píseň zní jako babí léto. No tak krásný, to se nám hodí, protože babí léto se znovu vrátí. Dokonce tento týden, na konci týdne má být odpoledne až 18 stupňů Celsia. Kdo se taky vrátí, tak to bude Ed Sheeran. A stihneme ho ještě do 15. hodiny. Stejně tak jako Evu Farnou, taky Pink a nebude chybět ani Axwell a Ingrosso. No a taky se dneska vrátí po víkendu naše odpolední show. Ta se na vás těší od 15 hodin. Já jsem Jirka Pelnář a uslyšíme se tady na Hit Radio zase zítra ve 12 hodin. Ve 12 začnou vaše oblíbené srdcovky. Tak se smějte.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je Chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
5: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Na pražské silnice dnes vás po celý den trápí dlouhé kolony, které se tvoří na úrovni Černáku a pak také v Gbelské ulici. Dál směrem k D8 v celé oblasti vznikají dlouhé kolony s půlhodinovým a delším zpožděním. Popojíždět budete také na úrovni Záběhlic, pokud jedete směrem na Štěrboholi, tady ale zdržení kratší do 5 minut, a na pražském okruhu na úrovni Jesenice, kde pokračují práce na silnici. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. V Praze vznikla petice požadující, aby ve volbách vítězné hnutí STAN nebralo do magistrátní koalice Spolu, respektive ODS, která jej Spolu s TOP 09 tvoří. Petici na webu zatím podpořilo zhruba 2600 lidí. STAN a Spolu získali v metropoli shodně po 17 mandátech v 65 členem zastupitelstvu. Starosty volilo o zhruba procento více lidí. Vyjednávací týmy se sejdou dnes podvečer. Státní volební komise ráno schválila výsledky obecních voleb. Ministerstvo vnitra se nesetkalo se žádným systémovým problémem, potvrdil to ředitel odboru voleb Tomáš Jirovec.
7: Samozřejmě jsou to volby z hlediska organizačního nejsložitější, a to jak v případě distribuce hlasovacích lístků, tak potom i následného zjišťování výsledků voleb. Takže v tomto ohledu je jasné, že se najde řada podnětů ke zlepšení nebo stížností, ty jsme se snažili operativně řešit, ale hodnotím to tak, že nebyly žádné stížnosti systémového charakteru.
1: Oficiální podobu získají komunální volby zítra vyhlášením ve sbírce zákonů. Čeští a slovinští vojáci společně cvičili boj v zákopech na Slovensku. Procvičovali pohyb v zákopovém systému nebo obranu přiděleného prostoru. Cílem bylo zdokonalit taktické postupy a posílení spolupráce. Signál Festival opět obsadí ulice Prahy, probíhat bude v 17 lokalitách rozdělených do dvou tras, Centrum a Dejvice. Právě do Dejvice zamíří letos poprvé 14. ročník Festivalu digitální a kreativní kultury. Nabídne v rámci tématu Dream On, sny a vize celkem 21 instalací, z toho 8 v placené zóně. Program se bude konat každý den od čtvrtka do neděle od 7 večer do půlnoci. No a teď se podíváme ještě na oblohu. V průběhu dnešního odpoledne zůstává jednak chladněji, teploty se pohybují kolem 14 stupňů, ale také větrno, fouká chladnější vítr od severozápadu. Obloha je většinou polojasná, oblačná.
0: Na Praze jsou nejlepší odpoledne. Ty na City samozřejmě. S Dominikem Bršanským.
8: Tak si to pondělí uděláme nejlepší, co můžem, že? 3 minuty po 3 hodině. Ahoj, Lucia, díky za zprávy.
1: Ahoj, dobré odpoledne ti přeju. Jak se máš při pondělku?
8: Hele, většinou se ptám tady Vincenta a Andriky na top zážitek. Mě zajímá ten tvůj dneska.
1: Jako z dnešního dne top zážitek?
8: Jaká zpráva, klid?
1: Stihla jsem si dát dřív oběd než v 3:30 odpoledne.
8: No tak to je nádherný. Hele, jestli někdo sdílí podobný příběh, víte, co byl pro mě krásný zážitek? Já jsem stával 3:50, snídaně znovu dneska,
1: ano.
8: A říkal jsem si, hele, tam je to super práce. Člověk vstane, zacvičí si tam, vaří se tam, potom povídá si se zajímavýma lidma, no a potom odpoledne můžu o tom všem, nejenom ve snídaně, ale vyprávět vám, a jsem zase v super partě.
1: Ty to vlastně zrecykluješ všechno, co už si ráno slyšel.
8: Ty jsi
0: Hit Radio City.
8: Dvoje peníze, jedna práce, no, tak co? Miraj vedle tebe usínám. Ty bys se hodilo říct, ti o tom něco ví, ale ne. Hity jeden jako druhý, teda taky ne. Pouštíme to do vás. My se do toho dostaneme. Hezké pondělí.

Teddy Swims. A Tunes and I na Hit Radio City 10 minut po třetí. Zdraví vás Dominik. Byli jste o víkendu volit? No v Praze už se to peče, aktuálně je nová koalice v troubě. Uvidíme, co z té trouby zase vyleze, ale tady se jedná v honosných sálech, drahých restauracích. Pojďme na ty okraje. A ještě dál. Ne okrajový části, ještě dál. Na malých městech. Tam je to super, teprve ty komunální volby. Hele, jestli vás zajímá, jak tu koalici poskládají, vždycky stačilo v sobotu večer zajít do místních hospod, tam se dělala politika od jak živa. No a pokud náhodou uspěl někdo z vaší rodiny, dostal se do zastupitelstva, hele, takhle se na to připravte. Na 4 roky se s ním rozlučte. Ne, že by měl tolik práce, rozlučte se s jeho osobností, maximálně mu kupte drahý oblek, ať u té proměny vypadá aspoň k světu. Daša a Austin. Hezké odpoledne, Praho, 10 minut po třetí. Na cestu dom hrajem hity.

0: Panic at the Disco, panika na Didžině a High Hopes, pozor na ty vysoké naděje, míříte hodně vysoko, tak zpomalíme, stejně ta Praha zase ucpaná, jako každý pondělí v tuhle hodinu, vla, a já nerozmluvený, jako v tuhle hodinu, za chvilku další hity, Coldplay nebo Lady Gaga.
1: Tohle nebude jen výhra roku, tohle bude životní výhra. Na Hit Radio City ti zařídíme

0: Registruj se na našem webu a si ve hře. My ti dáme místo pro vaše ano.
1: Zbytek si vymyslíte sami.
0: Jsme Hit Radio City. Zlepši si náladu.
2: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold. CZ.
3: Alove, česká klenotnická značka diamantových šperků v moderním stylu s precizní ruční výrobou. Alove, s láskou vyrobeno, s láskou nošeno.

0: HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.

Kdo spoří, má za tři? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. Unicredit Bank. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme náladu. Jsme tvoje Hitrádio.

0: Madonna a její Dvořané. Beyoncé. No a taky Coldplay na Hit Radio City, 15 hodin 33 minut, klasika. Hele, když se řekne klasika, tak se asi vybavíte, nebo představíte něco jako tohle, že? Jenomže Hit Radio Classic to míří dál. V tom čase se odebereme do 80., 90. anebo hitů klasických z milénia. Protože víte, co jsou hity? To jsou písničky, které otestoval čas. A jenom čas ukáže, co má tady na tomhletom světě místo. Hity, to jsou písně, které můžeme v 10, ve 30, 50 poslouchat. Po každý je slyšíme jinak. Takhle, ty songy jsou furt stejný. Ale my je prostě čteme jinak. Je to něco jako s tím Malým princem. A nebo si tam vkládáme význam ve 30, 50, nebo v 70, jaký chceme. Každopádně si tam do těch slov a hudby něco vkládáme. Jako do tohodle. Hit Radio Classic dneska večer 70, 80, 90, to nejsou míry, to jsou hity desetiletí, který budeme hrát. Jsem v jako tohle, Krištof a Lolita.
1: Když proskočí

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: falling down. Leonia, don't worry, žádný starosti. Hele, s Hit Rádiem, žádný problém. Od starostí jsme tady my.
1: Svatba na zámku Berchtold s Hit Rádiem City.
0: Jo, svatba umí být těžká. Nejenom v ten den, kdy se sejde celá rodina na jednom místě, ale ty zařizovačky. On byl jednou jeden zámek, milé děti, a v něm může být, no, vaše svatba, proto o tom mluvím. A Hit Radio City vám ji zařídí. Svatbu snů na zámku Berchtold u Prahy. Obřad, zámecké prostory, ubytování pro hosty, snubní prsteny od I Love. Stačí se zaregistrovat na našem webu a jste ve hře. Já myslím, že tahle nabídka způsobí i to, že někdo, kdo se nemůže rozhoupat, tak ten už je úplně rozhoupaný a dneska večer žádá. A potom svatba. A potom registrace na webu.
1: Vyhraj si pohádkovou svatbu na zámku Berchtold. Registruj se na www.hitradiocity.cz.
2: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold. CZ.
3: Alove, česká klenotnická značka diamantových šperků v moderním stylu s precizní ruční výrobou. Alove, s láskou vyrobeno, s láskou nošeno.
1: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Máme příležitost, hele, jdem se ukázat.
5: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
1: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
6: Velkolepě.
1: Natočím to.
6: No tak všechno velkolepě.
4: Všechno velkolepě.
1: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu. Hit Radio. Hit Radio.
7: I know that we are young and I know that you may love me. But I just can't be with you like this anymore.

0: 25 kg pri Malexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
1: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 000.

minut. Vy posloucháte Hit Radio City, který se stejně jako vy v pondělí z práce plíží ke zprávám. No co tam píšou? Že na Sněžce napadla slabá souvislá vrstva, no čeho asi, sněhu. Je to tady. Jo, sníh. Tak přátelé. Ne. To bylo jako Mariah Carey. No nebudu jí hledat na pouště, ještě jí... Ne, nebudeme jí volat. Zatím je v kusu ledu. A tam ji taky necháme. To je ten český snížek. Spíše z Ústí.

0: Cítíte to v kostech. Dinoro a Gigi D'Agostino. Za pár minut je tady celá. Vrhneme se na cesty, polovina Prahy už končí v práci, no a za chvilku další zprávy z Lucií.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Cesta z práce se vám prodlouží teď aktuálně na Štěrboholské spojce, pokud jdete od Záběhlice dál na Černák, nebo také v opačném směru, tedy od Černého mostu po Štěrboholi. Dlouhé kolony hlásíte na úrovni Hloubětína směrem z Prahy a také v Kbelské dál na výjezd po D8. Silnější provoz je už také v Bubeneckém tunelu směrem na Troju, popojíždíte po Vltavskou i spojovací ulicí. Na Jarově se připravte na delší kolony a silnější provoz s 15-minutovým popojížděním. No a více aut hlásíte už také z Barandáku a části Dobřížské ulice dál směrem do centra. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.

0: teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. STAN a Spolu získali v Praze shodně po 17 mandátech v 65 členem zastupitelstvu. Starosty volilo o zhruba procento lidí více. Vyjednávací týmy se podle kandidáta na primátora za hnutí STAN Petra Hlaváčka sejdou dnes v podvečer.
4: Dneska máme schůzku se Spolu, zítra máme dopoledne Prahu sobě, odpoledne kolegy Piráty, uděláme nějaký shrnutí informaci odpoledne na sociální sítě. Se budeme ptát na představu partnerů o prostě ideálním stavu, budeme říkat, jak si situaci zhruba představujeme my.
3: S dalším kolem vyjednávání pak počítají na magistrátu opět příští týden. Cenové stropy u pohonných hmot zítra porostou, výrazněji to bude u nafty, litr může stát až 48 korun a 36 haléřů. U benzínu to bude maximálně 46 korun a 85 haléřů. Stropy, které denně určuje rezort financí, mají platit zatím do konce října. Na České hory dorazil sníh, na Sněžce napadla slabá souvislá vrstva. Podle meteorologů jde o první zaznamenanou sněhovou pokrývku letošní zimy. Sněžit začalo už v neděli, a to nejen v Krkonoších, ale také v Jizerkách a na Šumavě.
1: City Extra.
3: Ve čtvrtek začne v Metropoli festival německy mluvených filmů Das Filmfest. Letošní už 20. ročník nabízí v dopoledních hodinách projekce pro základní a střední školy, které začaly už dnes. Doplňuje za Rakouské kulturní fórum Karolína Bukovská.
5: Máme radost, že se nám přihlásilo více než 4 tisíce studentek a studentů, kteří právě v dopoledních hodinách v Praze v kinech Lucerna a Edison se dívají na snímky jak z letošního ročníku, tak i z minulých ročníků a jsou pro ně připravené následující diskuze, kde vlastně rozebírají témata za těch filmů. Uvádíme filmy jak z Německa, Rakouska, tak i Švýcarska.
3: Festival Das Film Fest slavnostně ve čtvrtek večer v kině Lucerna otevře drama Něžné monstrum. Více k programu je na webu akce. V průběhu dnešního večera i noci zůstane většinou polojasno, výjimečně ještě více mraků nad Prahou a okolím. Do rána se ochladí, ranní minima kolem 4 stupňů v okrajových částech metropole, dokonce kolem nuly. Zítra nás čeká opět polojasný oblačný den a maxima kolem 14 stupňů.

0: 4 hodiny, 2 minuty k tomu a možná si říkáte, no dneska tam je s náma jenom Dominik. Jo, já jsem nechal tady ten podcast z jedinýho důvodu. Jak zazněl festival Das Film Fest, tak to by asi Vinca udělal.
1: An der Hitradio Absolution der Filme und Das Film Fest haben Sie.
0: No, to je jeho part, potom by něco Andrejka hodila, já se zasměju a hrajem hity, ne? Jako by to byly? A ještě ty se zasměj.
2: Ano, tak, aby to bylo veselější.
0: A jsme komplet, ne?
3: Hit Radio City.
0: Hele, když jste u toho vy, všechno, jak má být, Alan Walker na Hit Radio City.

Enjoy the silence, než zase začnu mlít. Na Hit Radio City vás zdraví Dominik, 4 hodiny, 9 minut k tomu, hezké odpoledne. Víte, že se hledá hrdina? Pražané, slyšte. Máme mezi sebou hrdinu a neví se, kdo to je. Co jeho hrdinskému skutku předcházelo? Policejní auto prorazilo svodidla Hlávkova mostu a spadlo do Vltavy. Dvoučlenná posádka byla podchlazená, ale bez zranění a skončila v nemocnici. Ze záznamu vyplývá, že vůz dostal smyk na tramvajových kolejích. No a teď policie hledá náhodného běžce. Skočil do řeky a normálně ten frajer pomohl policistům ven. Chápete to? Teda nehoda šílená, jsem rád, že se policistům nic nestalo, ale nějaký borec, náhodný běžec, skočil do vody, vytáhl je ven, no a prosím, na linku 158 volejte, pokud jste ideálně přímo von, ne, že si myslíte, že to někdo byl. 158, tam nevím, jestli to je navádění teď, každopádně ať se přihlásí, protože tohle si zaslouží nejenom potlesk. Takový hrdini, hrdinové, chodí mezi námi, přátelé. Wow, tleskáme aspoň tady na Hit Radio City. A taky, co nám jde, nejenom tleskat, smykat kloboučkem, ale hrát hity, který vydrží. Temper City.

0: tady v Národním divadle. Možná nikdy. No tak já tady mám před sebou dvě poukázky na představení do Národního divadla. Nevím, co s tím. Tak asi zase zahrajem nepoužitelný, ne? 777-937-777. Pište, jsem nepoužitelný. Podíváte se do zlatý kapličky. Já jsem tam, no to je jedno, já jsem chtěl být, to je jedno, jsem v rádiu, prostě nemusím být herec, aspoň teď udělám soutěž o to, že vy se půjdete podívat, tak to má být, tak to někdo chtěl. Budeme hrát nebo budu vylajívat duši dál?
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

24,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: CLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Dvě minuty po půl páté, hezké pondělí, posloucháte Hit Radio City, kde opět jdeme hrát a rozdávat.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: A jak jste slyšeli, stačí k tomu být úplně, ale úplně nepoužitelný. Možná jako Petr při pondělku. Čau.
2: Ahoj.
0: Kdy jsi dneska cítil nejvíc nepoužitelný?
2: No, pořád.
0: Od rána, od probuzení?
2: No, od probuzení, protože vždycky ráno přijdou budíček a nazar.
0: Tak jestli jsi jako nepřetrénoval, 10 otázek, už to určitě znáš, 10 odpovědí špatně, ani jedna se nesmí opakovat. Ty tam máš někde vzadu svou polovičku.
2: Ano, ano, ano.
0: No, směje se nám krásně, jak se jmenuje vlastně, ahoj.
2: Lenka.
0: Ahoj, ale tak jste na to dva, i když jestli radí někdo z povzdálí a je to parterka, tak vím, že to akorát brzdí, takže pojďme. Jenom je to tvoje, urvi to pro sebe, protože ji potom za odměnu vezmeš do Národního divadla, máme tady dva poukázy, jo?
2: Ano.
0: Tak pojďme, já nachystám stopky. Musím se nachystat možná víc než ty, nesmí se opakovat odpovědi všechny špatně. A začínáme za 3, 2, 1. Teď. Kolik rohů má beran?
2: 10.
0: Kolik dní probíhaly komunální volby?
2: 10.
0: Kdo z Čechů hraje v NHL?
2: Novák.
0: Kolik let na scéně slaví Rybičky 48?
2: 10.
0: Udělej zvuk turující motorky.
2: Vr, vr, vr.
0: Zabroukej hit za 100 let.
2: Kolik
0: dětí má Eva Farna?
2: 10.
0: Doplň text. I'm Englishman in?
2: Nevím.
0: Jak dělá veverka?
2: Vrku, vrku.
0: Zaspívej vysoké C. Takhle. Intonuje nám to, to už víme. Jestli nás slyšela nějaká paní učitelka hudební výchovy.
2: No, ale já bych zaspíval, tak dobrý.
0: No takhle, já možná, já kdy neumím zpívat, takže si to pustím zpětně a jestli to bude vysoký C, tak jsme v háji, kámo. Ale zatím máš čas 40 vteřin 60 setin.
2: To je moc, víš?
0: No, ale pobavili jsme se, ne? My jsme se viděli na City pikniku, si říkal.
2: Ano, ano.
0: A tam byla sranda, ne?
2: Byla, no.
0: Teď byla sranda véteru. Tak takovou sranu nezažiješ ani v Národním, jako čas dobrý, uvidíme celý týden, jak půjde.
2: Dobře.
0: Hlavně je pobavit se teď a tady a já ti za to moc děkuju.
2: Taky.
0: Tak se měj krásně. Kamarádi, to byl Petr, máme čas 40 na pondělí, dobrý, jestli ho přeskočíte, zítra stejný čas, stejný místo a uvidíme.
1: Nepoužitelní z Hit Rádia City.

0: 4 hodiny a 42 minut. Vy posloucháte Hit Radio City, za chvilku Rap nebo třeba Macklemore. To, abyste věděli, co vás vyprovodí. No, kam nejdete? Jestli z práce nebo do práce? Hele, snad to bude fungovat. Děláme, co můžeme.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
1: Jo, jo.
0: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
1: Co mě zrovna napadne?
2: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
3: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně, oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Radio.

Posloucháte Hit Radio City a za pár minut pátá. To znamená jedno jediný. Míříme dom z práce. A taky se vás chci zeptat, kdo koukal na první Stardance, první díl? Takhle. A jsem hodil k tomu takový video. Vypadá to jako přehlídka úspěšných transplantací vlasů. A nemluvím o tom náhodou, za chvilku budeme hrát opět a Radeček, to do zprávy ještě stihnem. Co však chci říct, máte už svýho favorita? Za mě jednoznačně Tomáš Matonoha. Já mu chci říct, že já vím jeho plán. A jestli si myslí, že se baví sám, tak ne, je nás víc, je boží. Ten upřenej pohled mě pronásleduje doteď. Woo! Stejně jako špatný mix, Dominika Vršanského pronásleduje vás na cestách, taky hity opět a Radeček. Máme hluboko, hluboko vrytý.

0: Nevadí, že tahle kapela hraje opět, tu můžeme slyšet pořád. Opět Radeček za pár vteřin, je tady pátá. A než se podíváme, co aktuálně v Metropoli, tak aktuálně na ty cesty z Lucí.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré odpoledne. V Hartigově ulici na Žižkově ve směru do centra došlo k nehodě před křižovatkou na Ohradě. Nehoda osobního auta s tramvají, počítejte teď aktuálně s kratším zdržením. Naopak s více auty a dalšími kolonami dnes prakticky od rána počítejte na Černáku. Tady se zdržíte od sjezdu z Hradecké dálnice, ale i v opačném směru, pokud jedete dál na Štěrboholy v oblasti, nabíráte zpoždění kolem 20 až 25 minut. Silný provoz je v oblasti kolem Hloubětína, v Bubeneckém tunelu směrem na Troju. Zdržíte se také na Barandáku nebo v Dobřížské ulici a více aut hlásíte na sjezdu z D5 na úrovni Jinočan a Ořechu na okruhu nebo na sjezdu z D1 směrem k Jesenici. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.

0: Ostravy se ponořila do podzimních barev a opět otevřela tradiční a velmi oblíbenou výstavu dýní. Letos na téma Pradávný svět. Pozve nás mluvčí zahrady Michaela Bičíková.
1: Letošní výstava dýní s tématem Pradávného světa je součástí celoročního tématu rostlinné Odysej. To znamená, že v botanické zahradě se letos zaměřujeme na evoluci ve světě rostlin. Nicméně na výstavě dýní to nebude jenom o rostlinách. Návštěvníci se mohou těšit na dinosaury, mamuty a další pravěké tvory i první lidi.
0: Zejména malé návštěvníky čeká v následujících dnech kreativní program, a to nejen dlabání dýní.
1: Součástí tohoto programu jsou i tvořivé dílny. Tento víkend, vlastně už od čtvrtka 15. října, si děti mohou zhotovit čarodějný klobouk nebo malovat dinosaury v rámci kreativních dílniček. Další víkend pak přijde na řadu tradiční dlabání dýní, které je velmi oblíbené. No a těsně před Halloweenem, to znamená už od 28. října, protože děti budou mít prázdniny, si u nás mohou vyrobit vlastní lampion na lampionový halloweenský průvod.
0: Vše vyvrcholí pak halloweenským průvodem a programem v poslední říjnový den. Zahrada bude pak i slavnostně nasvícena.
1: A vrchol programu celé výstavy dýní a podzimního programu přichází právě v sobotu 31. října, a to u nás v botanické zahradě slavíme Halloween. Odpoledne patří hudbě, soutěžím a tvoření a od 18 hodin zahradu rozáří lampionový průvod. Kromě lampionového průvodu také budou ale vybrané dýňové instalace nasvícené, a to i v neděli 1. listopadu.
0: Tolik z dnešního aktuálně z Metropole. Další vydání za týden. V průběhu dnešního odpoledne a večera zůstane většinou polojasno, oblačno, během noci se postupně vyjasní, k ránu se opět mohou tvořit mlhy. Ty ranní minima se budou pohybovat kolem 4 až 2 stupňů, ale v okrajových částech metropole až dokonce na nule. Severozápadní chladnější vítr k tomu a zítra bez zásadnější změny, tedy většinou proměnlivá oblačnost, na večer zataženo a maximální teploty kolem 14 stupňů.
2: Dobré odpoledne, Praho. Tohle je Hit Radio City a tohle je Dominik Bršanský. Jedeme dál.
3: Dobrý den, přesně tak, jedeme dál. Máme 5 hodin, 4 minuty k tomu. Věřím, že u většiny z vás už dneska padla. Hele, jestli mě dneska nepadne pusa, nevím, ale víte co? Dohodneme se, uděláme takovou pražskou dohodu. Co se týče pracovních výkonů, co se týče veškeré iniciativy, těžké práce, odteď je to takovej bonus, který dáváte světu. Odteď je to prostě lážo, plážo, chyba sem, chyba tam, nikdo vás soudit nebude. Když se všichni domluvíme, tak to tak bude. Chystám si půdu na následující hodinu, je to možný.
2: Hit Radio City.
3: Ed Sheeran, ještě že ty hity šlapou jak mají. Potom Aneta Langerová, hezké odpoledne.

Už 12. říjnovej den. No to si děláš. Hele, co si budem nalhávat? Posloucháte Hit Radio City a i my moderátoři se těšíme. Na tyhle hejty, ono to sletí, vlastně už není moc na co se těšit tenhle rok, jenom na to mezi tím, tomu se říká prej život, ale kdo to furt má objevovat. Každopádně, pojďme se podívat, co bude příští rok. Ohnivý kozy. Ohnivý kozy, to je ten rok. Hele, už se na to všichni těšíme, jo, Vánoce, budeme nadávat, že jsou Vánoce, známe. Ale příští rok budeme slavit kozy. A budou, doufám, u toho kozy. Hlavně budeme přát těm, kteří dokážou spojit prý empatii s odvahou a kteří se nebojí jít vlastní, byť méně tradiční cestou. Tak se to tady píše, to já nejsem tak moudrej. Každopádně odměněni budou zejména lidé, kteří umí spolupracovat, naslouchat druhým, co? A zároveň si zachovat jasné hranice, vnitřní stabilitu, to se bude nejvíc cenit. Rok 2027, já ať se na to chystáte, jo, bude o vztazích, intuici a schopnosti vnímat jemné nuance života. Naopak těm, kdo budou jednat příliš tvrdě, impulzivně nebo bez ohledu na okolí, může rok 27 přinést napětí a zbytečný konflikty. Se líbí, jak v té směti slov, jsou to zase jenom slova a dají se napasovat na cokoliv. Já nevím, jestli tam chcete něco slyšet, tak jste o tom slyšeli. My se to za každý rok, podle toho, jak si to uděláme, ne? A my si to chceme při pondělku, co? Udělat co nejlepší a hezký. Zájen a Sia na Hit Radio City ještě v roce 2026. Díky bohu.

0: Two Friends, hezké odpoledne. Hele, nechali byste si tohle zahrát na svatbě? No a jenom, že o tom si rozhodnout můžete, zbytek už zařídí Hit Radio City.
1: Svatba na zámku.
0: Neříkám to náhodou. Dovolte, milé děti, abych vám takhle cestou z práce odvyprávěl pohádku. Byl jednou jeden zámek a v něm, zkrátíme to, půjdeme rovnou k happy endu, v něm vaše svatba. Hit Radio City vám totiž zařídí svatbu snů na zámku Berchtold u Prahy. Obřad, zámecký prostory, ubytování pro hosty, snubní prsteny od Alav. Zkrátka my zařídíme všechno, možná toho DJ taky, ale co bude hrát, to už je čistě ve vaší režii. Co pro to udělat? Stejně jako pro sňatky stejnopohlavních párů musíte se registrovat. Jo, registrujte se na našem webu. To platí pro tu druhou skupinu, kdo chce svatbu zdarma. Já se do toho tak zamotám, vždycky přeju lásku všem.
1: Svatba na zámku svatý Havel s Hit Radiem City.
2: Vyhrajte svatbu snů za 300 tisíc na zámku svatý Havel v Praze. Více na www.hitradiocity.cz.
1: Chodíte spolu 5 let, 7, 10 a on se pořád neptá.
3: Tak mu pomož.
1: Vyhraj svatbu na zámku Berchtold. Obřad, zámecké prostory, 10 pokojů pro hosty a novomanželský pokoj. A prsteny od Alo Diamonds v kapse. Na kolena si klekne sám. Jak? Registruj se na našem webu a si vehře. My ti dáme místo pro vaše ano. Zbytek si vymyslíte sami. Jsme Hit Radio City. Zlepši si náladu.
2: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold.cz. Alove, česká klenotnická značka diamantových šperků v moderním stylu s precizní ruční výrobou. Alove, s láskou vyrobeno, s láskou nošeno.

0: paradise. A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme nálad. Jsme tvoje Hit Rádio.

Tebe, Evíku, tebe vždycky. Evíku, tebe vždycky. 17 hodin 38 minut, posloucháte Hit Radio City. Eva! Ani nemusí člověk říkat farna a člověk ví, o koho jde. Takových umělců je málo a dnes má svátek Marcel. Nejde zapomenout na všechny ty chyby. Takhle, já si vzpomněl až teď, když jsem otevřel seznam. Teď už je pozdě, abych litoval. Všechno nejlepší. Proč to ale zmiňuju? Marcel, vidíte, stačí říct jedno slovo. Vlastně být umělec, který se jmenuje jednoslovně, má normální klasický český jméno a tím si přivlastní celý jeden den v českém kalendáři. Takže přejem Marcelovi, ať už všem, co nás zrovna poslouchají, nebo právě Marcelovi s dvěma L, všechno nejlepší. Hele, ono je těch muzikantů víc? Mikolas, Charlotte, Sofian, jasně, mežmež, ale stačí říct Sofian a všichni víme. No ve světě Adele, Madonna, taky jedno jméno. A pokud má Adela svátek, tak v Čechách víme. Hello, přejem i do Británie. Jo, uvažuji takhle veřejně s vámi v pondělí odpoledne nad tím, jak bych se jmenoval, kdybych náhodou se rozhodl věnovat hudbě. Třeba... Ono totiž Dominik je nuda. Dominicke, nic moc. A nebo úplně jiný český jméno, že jo? Servác, Bonifaz, Vendelin, Ignác, a jestli je nějaká šikovná zpěvačka mezi váma, bude se jmenovat Klotilda. Benson Boone, Frajíre Geren, hezký jméno, no.

0: Za chvilku 6:45 vy posloucháte Hit Radio City a Benson Boone říká, když nevíš, hoď tam salto. To je rada do života, akorát v českých podmínkách a na český hudební scéně, když nevíš, hoď tam mozembouch. Za chvilku další hity.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hit Radio.
6: Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: hodiny, já taky to nechápu. Za chvilku 6. posloucháte Hit Radio City a Coldplay. No tak na Cold Brew už to vzhledem k těm venkovním teplotám není, ale je čas se rozloučit. Udělejte už si teplej čaj, topí, tak si dejte to topení pořádně, ať nám je teplíčko. A do pelíšku si spolu buchnem zase zítra. Od 3 do 6 se na vás těším já, Prima Přid Andrejka, pak jsme to komplet, no prostě, vy jste u toho a to je zásadní. Těšíme se, čau!
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony nepolevují na Pražském okruhu na úrovni Jesenice a pak na sjezdu z D5 na úrovni Jinočan. V dlouhých kolonách stále projíždíte také okolím Černáku a k Belskou směrem k D8. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
5: Ale je to na
7: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Soudy mají při posouzení zájmu dítěte zohledňovat a mimo jiné jeho bezpečí a názor. Vyplývá to z definice, kterou dnes v rámci novely občanského zákoníku schválila vláda. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc.
8: Tím nejzásadnějším z těch hledisek musí být i bezpečí dítěte a to jsou věci, které určitě v těch kauzách, které jsme zaznamenali v minulosti, si dokážeme odůvodnit a myslím, že kdyby tahle úprava platila už dříve, tak možná k některým tragickým událostem nemuselo ani dojít.
2: Zákon výslovně stanoví, že u případu domácího násilí soud zváží, zda neexistují důvody pro zbavení rodičovské odpovědnosti. Státní volební komise schválila výsledky obecních voleb. Ministerstvo vnitra se nesetkalo se žádnými systémovými problémy. Oficiální podobu získají komunální volby zítra vyhlášením ve sbírce zákonů. Na České hory dorazil sníh. Na Sněžce napadala dnes slabá souvislá vrstva. Podle meteorologů jde o první zaznamenanou sněhovou pokrývku letošní zimy. Sněžit začalo už v neděli a to nejen v Krkonoších, ale také v Jizerských horách a na Šumavě. Německý tenista Alexander Zverev se v nadcházejících týdnech poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Posun na první místo mu definitivně zajistilo dnešní vyřazení třetího hráče pořadí ATP, Španěla Alcaraze. Ve třetím kole Masters v Šanghaji.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: V noci většinou skoro jasno, postupně se začnou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, ranní teploty kolem 4 stupňů až 0, při bezvětří, zejména na horách, minus 3 stupně. Z počátku zítřejšího dne slunečno, v Čechách pak postupně déšť na Moravě a ve Slezsku, až na večer přibývání mraku. No a později se místy na celém území déšť vyskytne také. 12 až 16 stupňů, to jsou maxima pro zítřejší den. No a pokud se udrží nízká oblačnost po celý den, tak pouze 9.
9: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová, ale hlavně to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak doufám, že jste pondělí přežili se ctí a právě teď jsou tady Vítus a Teenage Dirtbag.

Tohle show Roxette, It Must Have Been Love. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. No, prosím vás, dneska jeden zadku. Nevymýšlím si, opravdu, je to z Ameriky, za mě mnohem lepší než Valentín. Je to, prosím vás, den, kdybychom měli nakopat do zadku všechno, čeho už jsme se měli zbavit dávno. Jo, ať jsou to zlozvyky, lidi, kteří nám vysávají energii, až potřeba nedostatek odvahy. Prostě zbavit se toho, co nás nějakým způsobem tíží. Ne, že prosím vás, teď partnera vykopnete na ulici. Jo, tam se to většinou dá ještě vyřešit. Ale jinak jo, schválně, zkuste se nad tím zamyslet, jestli vás napadne nějaká taková věc, nebo třeba zlozvyk. No, páč, hele, když už je na to i speciální den, škoda toho nevyužít. Co říkáte? Přemýšlení a tak říkajíc kopání do zadku, další hity, za chvíli 12 stovky a teď je tady Madonna a Open Your Heart.

12 věci v éteru Hit Rádia, hezký večer. Pondělí téměř za námi. Pondělky jsou náročné, takže doufám,

0: Zlato, co máš dneska v plánu?
1: No přece všechno.
2: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.

Vanessa Paradis, Be My Baby. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. No a máme tady psího hrdinu, dámy a pánové. Malý psík z Kansasu se teď stal skutečným hrdinou, když dokázal zastavit policejní hlídku, kterou on zastavil tu policejní hlídku, oni moc netušili, co se děje, že jo. A on je začal navádět domů k tomu pejskovi domů, protože jeho páníček ležel na zemi a nedokázal se zvednout. Ten pes prostě pochopil, že průšvih, vydal se hledat pomoc, našel policajty, dovedl je domů ke svému páničkovi, který potřeboval pomoc. Neuvěřitelný, jakože o tomhle se většinou točí filmy. A pak vidíme, že se to opravdu děje, což je skvělý, proto je super mít doma psa. Jo? Jo, tak jestli jste třeba zvažovali, tak ano, tady se podívejte, tohle je výborný, pochvalu si teda vysloužili zároveň i samotní policisté, protože skvěle zareagovali, nebudu vás ale nutit mít doma policisty, jo, pes zatím stačí. Yeah,

0: Inxis a Need You Tonight. Posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer, 6:45, tma jako v pytli, ano, už je to tady, už máme i první sníh v Česku. Kdo by to byl tušil, takhle 12. října. Já se musím přiznat, že jsem dneska asi 2 hodiny topila, protože jsem ráno měla doma fakt zimu. Tak jestli jste na tom někdo podobně, tak hele, žádnej stud, prostě je kosa. Jo, ráno má být nula, no, tak prostě musíme se nějak zahřát, jo. Zkusíme se zahřát společně i dalšími songy, to by mohlo pomoct. To nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje dál. A co by to bylo za pondělní večer bez Depeche Mode? Dáme si je za chvilku, k tomu taky Buty nebo Michael Andrews.
1: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Krásný večer, minuta po 19. hodině. Doufám, že máte hezký pondělní večer a k tomu ty nejlepší hity. Ano, stále spolu cestujeme 80kami, 90kami a miléniem. A právě teď jsou tady Vem a jejich Freedom. Tak jdem na to.

Jste s Hitrádiem, za námi Duran Duran a jejich Perfect Day. O něco míň perfektní den měl jeden Kubánec, který ho na letišti v Miami zadrželi celníci. Prosím vás, tenhle pan se pustil do poměrně jakoby riskantního podniku a ve svém rozkroku pašoval ptáky. A teď myslím doopravdy ptáčky jako lítající, jo. Oni si ho vybrali k dodatečné kontrole, dali mu vyplnit formulář, kladli mu vesměs jako běžné otázky, ale jako všimli si, že je poměrně dost nervózní a taky má fakt jako nezvyklé vyboulený kalhoty. Jakože poměrně jako rapidně vepředu, jo, takže by se asi nedalo počítat, že to je přirozené vybavení. No a tak ho vzali do místnosti pro osobní prohlídky a ukázalo se, že on měl, prosím vás, vevnitř v kalhotách vyšitý speciální kapsy, jo, ve kterých byly takový průhledné nádoby a v těch byly ty ptáci. Jo, jo, jo, muselo to dát strašnou práci, přitom taková blbost a ještě ho chytili. Hroznej pech. No nic, ale hele, pojďme se mít rádi, láska je láska a to ví i Lucie Bílá.

0: Let the sunshine in, Milk and Sugar na Hit Radio. Krásný večer vám všem, 7:45, respektive lehce po, kdybyste náhodou někdo byl línej podívat se na hodinky, to všichni známe, že jo? Co doporučuju, nedívat se na teploměr, protože ano, už to zase padá, tak se nenechte tím zbytečně vystresovat, jo? Vemte si teplý ponožky, to pomáhá hodně, prosím vás. Teplý ponožky, to je základ každý zimy. No a taky to nejlepší pro vaše uši, aby jim taky nebyla zima. Víte jak? A o vaše uši se rozhodně postarám. Za chvíli W, We All Need Love. K tomu Atomic Kitten nebo Queenie.
1: 90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Feeling blue without you.

Tohle jsou Queen a The Miracle. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Rychlá zběsile bude mít nového člena, nebo teda trošku v to doufám, protože takhle. Zkuste si představit, že je vám 67. Jo, OK, dobrý. Teď si představte, že si dáte jednu margaritu. Jednu. A půjdete driftovat autem před budovu soudu. No to asi ne, že jo? Pravděpodobně ne. Každopádně tahle 67-letá paní to udělala a tvrdí, že měla jenom jednu margaritu. Já věřím, že po margaritě dělají lidi šílené věci, ale určitě ne tohle. Jo, tak prosím vás, jenom opatrně na to, samozřejmě jí čeká postih, jo, to není jen tak. Takže opatrně na množství margarit, určitě si nesedejte za volant, to po žádném alkoholu, a držím pěsti, ať není ostuda. Hlavně takhle v pondělí, že jo, to by bylo blbý. Další hity do uší, teď Janet Jackson.

0: Masterboy v éteru Hitrádia. Krásný večer. Mimochodem, dneska je taky den úspor. To je blbý, že to připadá zrovna teda na pondělí, jo. Ale je to tak, takže pokud vám dneska náhodou ujela ruka třeba v krámu nebo na internetu, tak to neříkejte nahlas. A nikdo se to nedozví, jo? A pokud naopak jste si dneska nic třeba nekoupili, tak se pochvalte. A řekněte si, a to je rozhodně, protože jsem věděl, že je den úspor. Že jo? No protože jste chytrý, to je jasný. Čím šetřit rozhodně nebudeme, to jsou další hity. Čekají nás A-Teens, Činasky nebo Alan Parsons Project. Tak buďte s námi.
1: Celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Hit Radio. Hit Radio.

8 hodina, přeju vám krásný pondělní večer, Kateřina Pechová s vámi a k tomuto nejlepší z 80., 90. a milénia. A právě teď je tu naprostý král. Tohle je Robbie Williams.

Joe Cocker a Jennifer Warnes. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Já máme tady takovou zajímavou poučku. Pánové, doporučuji nastražit uši. Protože dokonce někteří samečci pavouků, když chtějí udělat dojem na samičku a ideálně se s ní spářit, tak jí nosí jídlo. Schání potravu. Z jednoduchého a praktického důvodu, protože tím sníží šanci na to, že ona, tato samička, je po aktu sežere. Je to přesně tak, jak slyšíte. To znamená, že pokud třeba vaše paní není teď úplně nejpříjemnější, jo, což se může stát, zvlášť v pondělí večer, může to být tím, že má hlad. Doporučuju jí nakrmit. A to urychleně. Další hity k tomu, tohle už je Jana Kirchner.

tłuszczu. Wszystko jest tu cudzie.

0: 96 v éteru Hit Rádia, krásný večer. A krásné pondělí, ačkoliv to samozřejmě může znít zvláštně. Tak jo, já doufám, že máte za sebou krásný pondělí. A hlavně, že si užíváte klidný večer. Společně s tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Za chvilku do uší Mark Morrison, taky DJ Semi, nebo tahle legendární věc. Ano, Chicago do uší, už za chvilku.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

Mark Morrison právě teď na Hit Radio. Krásný večer a prosím vás, máme tady za mě loupež roku minimálně, jo, protože v Itálii, co se tak dá ukrást v Itálii, přemýšlejte. No víno, samozřejmě, že víno. Zloději tam ukradli 30 tisíc lahví vína. Pozor, v hodnotě 122 milionů korun. Jako, to je neskutečné. 30 tisíc lahví vína, to bychom měli mejdan, co? Protože ono takhle, cena jedné té lahve se pohybuje kolem 7 tisíc korun za kus, jo? No, to musí být dobrý víno. Každopádně ano, teď samozřejmě italská policie vyšetřuje ten případ a vinařství varuje zákazníky před prapodivnýma nabídkama. Pokud o tom vínu někdo něco víte, dejte vědět, platí. Já posílám další hity No Guitars a Černá růže.

za námi na Hit Radio. Krásný večer, blíží se 9. hodina, to znamená jediné. Já se s vámi pro dnešek pomalu loučím. Díky, že jste s námi byli i dneska, i v pondělí. A to nejlepší z 80., 90. a milénia zase zítra přesně v 6. Budu se těšit, no a za chvilku třeba Jamiroquai. Připojí se Snow Patrol nebo Crystal Waters. Mějte se krásně, ahoj.

0: zlepši si náladu.
1: What we're living in.

0: srdcovky Hitrádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio City.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio City.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic.